0: Hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník a s vámi je Martin Ledinský. A už je neděle, tentokrát s datem 14. června. Svátek má Roland, je to jméno německého původu. Význam jména Roland je slavný hrdina nebo pícha země, případně i hrdina ze slavné země. Ať už máte svátek nebo narozeniny, přejeme z Blaníku všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví. A tady jsou další písničky, tak hezký poslech.

0: místa a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

se, že tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, mlně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

na svou práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda, ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by mělo 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, že

0: cítiť. Karburátor, rozdielovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stirače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy připnuty. Dobrý zrak, lekárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.

0: Blaník, počasí.
1: Ničím nerušený poslech Rádia Blaník vám přeje Renata Pechová. Noční obloha je většinou jasná, polojasná, místy slabě prší a teploty se pohybují mezi 12 až 7 stupni. Přes den pak čekejte většinou proměnlivou, převážně velkou oblačnost s přeháňkami, ojediněle i bouřkami a v odpoledních maximech naměříme 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů. Místy zafouká silnější vítr, který v nárazech dosáhne rychlosti až 55 km/h.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.cz.

Jste s rádiem Blaník a hezkou noc vám přeje Martin Ledinský. Je neděle 14. června a svátek má Roland. Narozeniny dnes oslaví například herečka a moderátorka Tereza Kostková, její 50 let, dále sportovní moderátor a komentátor Petr Svěcený, tomu je 52. Narozeniny má také slovenská poproková zpěvačka Zuzana Smatanová, oslaví 42. narozeniny a oslavencem je taky britský zpěvák a skladatel známý ze skupiny Culture Club Boy George a tomu je 65 let. Oslavencům přejeme z Blaníku všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky. Hezký poslech.

0: Rádio Blaník, počasí.
1: Ničím nerušený poslech Rádia Blaník vám přeje Renata Pechová. Noční obloha je většinou jasná, polojasná, místy slabě prší a teploty se pohybují mezi 12 až 7 stupni. Přes den pak čekejte většinou proměnlivou, převážně velkou oblačnost s přeháňkami, ojediněle i bouřkami a v odpoledních maximech naměříme 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů. Místy zafouká silnější vítr, který v nárazech dosáhne rychlosti až 55 km/h.

Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.

0: Posloucháte Rádio Blaník, s vámi je Martin Ledinský a je neděle 14. června. Dnes je Světový den dárců krve a svátek má Roland. Přejeme všechno nejlepší. A teď pojďme zpátky do minulosti. Před 78 lety se Klement Gottwald stal prezidentem Československé republiky. Psal se tehdy rok 1948. A dnes je to 13 let, co se uskutečnil první let stroje Airbus A350. Byl to rok 2013. Tolik výročí a teď už další pohodové písničky. Dobré ráno.
1: Hezky česky. Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Přeji vám hezké brzké ráno nebo příjemné usínání. Máme neděli 14. června. Svátek má Roland. Do konce roku nám zbývá přesně 200 dní. Je také Světový den dárců krve a já mám teď pro vás připravený stručný přehled očekávaných událostí. Vláda vyjadřuje hluboké uznání všem dárcům krve. Na jejich počest dnes večer nasvítí Strakovu akademii červenými světly. Ode dneška jezdí vlaky podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů Českých drah ve většině krajů. Rozšíří spojení i jejich návaznost. Ode dneška platí nová evropská vyhláška, která upravuje způsob označování medu. Odstraní z trhu výrobky, které nemají s medem nic společného. V Berouně druhým dnem pokračují vyhlášené hrnčířské a řemeslné trhy. Na Husově náměstí najdete tradici i modernu. Jarmark s dobovým tržištěm i atrakcemi a řemesly se koná také na náměstí Beneše v Liberci. A 10. ročník Moravského divadelního léta začne dnes v 7:30 večer v letním kině v Olomouci hudebním ohňostrojem Moravské filharmonie. Festival potrvá do 28. června a nabídne hry, muzikály i program pro děti. Tolik očekávané události. Krásnou neděli vám přeje Renata Pechová, Rádio Blaník.

Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.

0: Michal David a jeho děti ráje poslouchat Rádio Blaník. Hezké ráno vám všem přeje Martin Císař. A za chvíli tu budou Hana Zagorová. Žlutý pes a Sametová. A nebo Dan Hulka, písnička Ráj. Hrát si budeme hezky česky, hezké ráno.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Zatažená až oblačná bude dnešní teplota, očekávejte dešťové přehánky, k večeru místy i bouřky a teploty okolo 20 stupňů. Toliko počasí, za chvíli zprávy a naše Renatka.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Parné léto přijde do Česka ve středu. Nenechte se nachytat podvodníky. Vlaky už mají nové řády. Dobré ráno a krásnou neděli vám přeje Renata Pechová. Deštivé počasí vystřídají příští týden tropy. Podle meteorologů mohou teploty výjimečně vystoupat až na 35 stupňů Celsia. Výrazně se podle nich začne oteplovat až v polovině týdne a nejtepleji bude na jeho konci, tedy o víkendu. Podvodníci zkouší na lidi nový trik. Ministerstvo dopravy upozorňuje na šíření podvodných SMS zpráv, které se vydávají za výzvu k uhrazení pokuty za dopravní přestupek. Odkazují na podvodný web doprava EUCC. SMSky na zaplacení pokuty ale české úřady nikdy neposílají. Na železnici ode dneška platí upravený jízdní řád. Vlaky podle něj budou jezdit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů a mají zlepšit spojení i návaznost mezi spoji. Úpravy vychází z požadavků krajů a souvisí také s dřívějším koncem školního roku. Pálavské vinobraní v Mikulově letos nabídne několik novinek. Některé nám přiblíží ředitelka festivalu Petra Bako.
7: První z novinek na Pálavském vinobraní bude řemeslná ulička, kdy na Vrchlického ulici budeme soustředovat jenom samé řemeslníky. A tou druhou je malá scéna na amfiteátru, kdy v pátek i v sobotu budou takové menší kapely vyplňovat prostoje, protože podle návštěvníků jim scházelo, když se chystají koncerty a jsou tam prostoje, tak aby mohli vydržet na tom amfiku celou dobu.
6: Třetí novinkou je obnovení mobilní aplikace Vinobraní, a to po 5 letech. Třídenní festival v Mikulově se koná od 11. do 13. září. Tolik zprávy, teď se vám o dobré ráno postará císař Martin.
8: Jo, je tady císař, krásné ráno přeji.
4: Martin Císař
1: na Rádiu Blaník.
8: Už se těším, už na to spěchám právě teď tady na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
8: Hana Zagorová, písnička Spěchám, vy posloucháte Rádio Blaník, já vám přeji krásnou neděli. A tu jsme teda jako s Renčou rádi, že jste dneska s námi. Tak ještě jednou hezké vstávání a krásný celý den.

0: Dobré ráno, hezkou neděli, posloucháte Rádio Blaník, Boy George, a právě Boy George dnes slaví. Má narozeniny 65. tak všechno nejlepší. Kulatiny má také Tereza Kasková a nebo americký prezident Donald Trump. A právě dnes si dáme písničku Amerika, když už
1: tady slaví. Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.

0: česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
1: Blaník.
2: Vzpomínám, když jste hrál před léty.

0: Žlutý pes a písnička Sametová za 6:55. Hezké ráno, pěknou neděli.
1: Rádio Blaník, jak pak je dnes u vás doma? Rádio
0: Blaník. A jaká je aktuálně Suchovršice, 11 stupňů, zatažená obloha, znovu si dělám kávu a teď si ji dám, píše nám posluchač Jirka. Tak Jirko, zdravíme, dále tu máme 14 stupňů, polojasno, ale sluníčko se snaží vykouknout. Pohodovou neděli všem přeje Milena Vodňany, jižní Čechy. A ještě tu vidím Míra, ten nám píše aktuálně, přeje krásné dobré ráno a hlásí z Brna krásných 10 stupňů Celsia. A ještě tu máme posluchačku, která napsala z Milína, to je Jitka a ta hlásí teploměr, ukazuje 12 stupňů a fouká slabý větřík. Jak to bude dnes, tak většinou zataženo až oblačno, očekávejte přes den déšť nebo dešťové přehánky a teploty do 20, na jižní Moravě do 22 stupňů. Za chvíli dál hezky česky Daniel Hůlka a Ráj, anebo krásná písnička Čísla na hodinkách a David Dale.
2: S Dormem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise anebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
5: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
4: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
5: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
4: Zahradagalas.cz.
6: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.

0: to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
4: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: David Dale, Čísla na hodinkách. Přeji vám krásné dobré ráno, je tu neděle s datem 14. června a já venčuji krásný celý dobrý den. Na našem Facebooku můžete vidět krátké ukázky našich hostů, třeba pořadu Pepovi parťáci, tam je skupina Divokej byl a pokud se podíváte samozřejmě na náš Facebook, tak zjistíte také, kam vás pozve Krajánek Rádia Blaník, anebo vlastně spíš pozval v těch minulých dnech a také je tam jedna reportáž o tom, na jakém místě se Krajánek Rádia Blaník ocitl. Můžete zase hádat a typovat, kde je právě teď aktuálně. No a my vám budeme hrát dál další české písničky, nabídnu Lucku Vondráčkovou, Radima Flendera a písničku Stanice Svět. A nezapomeňte, že zítra se tady zase proplácí vaše účty.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
3: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Olympik.
3: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Lucka Bílák.
3: Je to tak? Takže 7290 korun za tablet.
4: Děkuji moc.
1: Co byste chtěli od nás proplatit?
2: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118 a

0: Break It Up a Scooter, vy posloucháte Rádio Blank. Hezké dobré ráno, za 3,5 minuty už celá, tedy 7. Za chvíli tu budou Michal Tučný.
1: Snídaní v trávě.
0: Pokud si dáváte dobrou chuť, mám tu taky houby magický.
2: Už budem spolu navždycky.
0: A skupina Kabát a taky aktuální písnička Déšť. Marie Rotrová taky na Blaníku, tady se hraje hezky česky, hezkou neděli, dobré ráno.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Déšť anebo dešťové přehánky, to dnes skutečně přijde. Teploty mezi 16 a 20, na jižní Moravě to může být i 22 stupňů.
3: Jak bude?
5: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Kdo šetří, má za 3.
6: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
6: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
8: XXL výprodej v online shop CZ.
9: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
3: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
11: Dárci krve zachraňují životy. Zákaz mobilů ve školách se blíží. Z nakupujících se stávají i pokladní. Hezké sobotní ráno, nedělní ráno vám přeje Renata Pechová. Dnes je Světový den dárců krve. Tato životadárná tekutina se nedá vyrobit a pacienti jsou tak odkázáni pouze a jen na ně. Vláda vyjadřuje hluboké uznání všem dárcům krve a na jejich počest dnes večer nasvítí Strakovu akademii červenými světly. Kdo může darovat krev, napoví mluvčí VZP Viktorie Plívová.
12: Darovat krev je jednoduché, stačí se objednat nebo rovnou přijít na nejbližší transfuzní stanici. Darovat může každý zdravý člověk ve věku od 18 do 65 let. Seznam dárcovských míst najdete například na stránkách Českého červeného kříže.
11: Při jednom odběru vám vezmou asi půl litru krve. Tohle množství může pomoci až 3 pacientům. Zákaz mobilů v základních školách se blíží. Premiér Andrej Babiš si vyslechl různé úhly pohledu odborníků o jejich škodlivosti během výuky a návrh na jejich zákaz předloží příští týden. Zařízení narušují dětskou pozornost a omezují slovní konverzaci. Některé školy už zavedly zákazy mobilů i bez zákona. Obchodní řetězce šetří na personálu, pokladní nahrazují samoobslužnými pokladnami a z nakupujících se tak stávají i prodavačky, které si vybrané zboží zároveň sami namarkují, ale nemusí. Podle zákona vás musí obsloužit pokladní, pokud chcete. Opravy zavřou frekventovaný podchod v Hradci Králové. Spojuje vlakové nádraží s historickým centrem a pěší budou muset od zítřka celý týden chodit přes silniční okruh po přechodu ve Střelecké ulici. Podchod pod čtyřproudovkou na třídě Karla IV. Opravují stavbaři od půlky března. Práce potrvají do konce roku. Tolik zprávy a teď vracím slovo Martinovi.
0: Děkuji za to a díky za zprávy. Pojďme si hrát.
3: Martin Císař
5: na Rádiu Blaník.
0: Skvělé ráno, bylo 7, vy posloucháte Rádio Blaník a za chvíli se podíváme s meteorologem na počasí a dneska zase nic moc, no, do 20 stupňů má pršet, ale příští týden, jo, tam si prohřejeme kosti.
4: Rádio Blaník.
0: Více za malou chvíli, teď třeba Kabáti a písnička Houby magický anebo Oceán a naděje. Já vám přeji krásné, dobré ráno.

0: Za minutu čtvrt na osm posloucháte Rádio Blanika. Dál to bude znít hezky česky Michal Tučný a jeho Snídaně v trávě, Jan Kalousek Hvězdy se mění, anebo Déšť od Marie Rotrové. A o dešti to tak trochu bude i teď.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Zdravím Vojtěcha Umlaufa, Český hydrometeorologický ústav. Krásné ráno přeji.
2: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Vojtěchu, jaké je, co se týče počasí, to dnešní ráno?
2: Tak dneska nám převažuje velká oblačnost, poněkud méně jí je na jihu a jihovýchodě Moravy například. Teploty vzduchu klesly na 13 až 9 stupňů Celsia, no a slabší přehánky se vyskytují na horách na severu, takže Jizerské hory, Krkonoše a Broumovsko také.
0: Co dnešní den, jaký bude, jaká bude neděle?
2: Očekáváme, že oblačnost bude proměnlivá, ale bude jí vesměs hodně. Zejména v severní polovině území se v odpoledních hodinách místy vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky, jinde budou srážky spíše výjimečné. Teploty vzduchu vystoupají dnes na 16 až 20 stupňů Celsia, na jihu Moravy až na 22. V tisíci metrech na horách bude kolem 12, v Krkonoších chladněji, tam jen kolem 8 stupňů.
0: Zatím to počasí tedy ty poslední 3-4 dny nic moc, i když zemědělci jásají, protože zapršelo a konečně přišla tolik potřebná vláha. Nicméně my, kteří máme rádi teplo, dočkáme se v tom dalším týdnu?
2: Ano, dočkáme. Postupně se během příštího týdne bude oteplovat. V úterý bude ještě kolem 22 stupňů na jižní Moravě až 26, ale den za dnem teploty budou šplhat výš a výš, takže ve středu už kolem 26, v Polabí a na jižní Moravě až 30 stupňů. Ve čtvrtek už bude vesměs kolem 30 stupňů. Ke konci týdne, to znamená od pátku do neděle příští týden, tak už teploty budou opravdu na řadě míst přes tropickou třicítku, možná, že ojediněle až k 35 stupňům a také srážek už by mělo být čím dál tím méně.
0: Koukám do kalendáře 21. června, první letní den, tak to je vidět, že se představí pěkným letním počasím. Vojtěchu, já vám moc krát děkuju, mějte se krásně a hezké ráno.
2: Taky se mějte hezky.
3: Rádio Blaník. I ráno vám hrajeme hezky česky.

Dobré ráno, hezkou neděli, posloucháte Rádio Blaník. Za chvíli to budou Marie Rotrová anebo Petr Kolář, Leona Machálková, Den, kdy se vrátí láska. Posloucháte Rádio Blaník, hrajeme si dál hezky česky. Hrajeme tak už 27

0: S Dormeem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise anebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
1: Chcete to nejlepší pro vaši zahradu? Navštivte prodejnu špičkové zahradní techniky Honda v Liberci na ulici Milady Horákové. Najdete zde kompletní sortiment produktů pro dům a zahradu značky Honda, včetně originálních sekaček se dvěma sekacími noži, které dokonale posekají a pozbírají i mokrou trávu. Honda stroje Liberec, Milady Horákové 1093.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset, taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Dr. Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka! Pojďte se bavit!
4: Na Benátskou vás zvou Agentura práce ETK a chráněná dílna Service+.cz. Více na stránkách práce.etk.cz.
5: Dáváme plechům funkčnost a tvar. Přesně, efektivně, odpovědně. Jsme Recuper Sichrov, jednička v CNC zpracování plechů. Recuper.cz.
6: Vyrážíš za muzikou? Stav se do OC Nisa a na svůj oblíbený festival se vybav stylově. Nisa Liberec. Na dotek hudebním zážitkům.
7: Friedland se baví. Sobota 20. června. Hudba, tanec, divadlo, sport, koncerty. The Ushu Open. Adam Mišík, The People, Claymore, AC/CZ. Otevřené muzeum i vstup na věž. Skvělé jídlo a pití. Friedland se baví. Sobota 20. června.
8: Užijte si sever Čech. Lužické hory s tajemstvím skla i pivní stezkou.
9: Plavby lodí a romantika Máchova kraje.
8: Český ráj a unikátní pískovce.
9: Zubačkou do jezerek za severskou přírodou nebo hřebenovkou v Krkonoších.
8: Staňte se sběratelem zážitků a vypravěčem krás severu. Protože sever je přitažlivý.
10: Kdekoliv na světě
11: a 24 hodin denně.
10: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
11: na našem webu radioblaník.cz.

0: A Leona Machálková přesně dospívali ve 7:45. Hezkou neděli. Teď se podíváme na web radioblaník.cz, tam se totiž nově objevil nový díl podcastu Čísla Česka. Kolega Daniel Rumpík si v něm povídá s Honzou Buriancem z agentury Stenmark. Tentokrát o právě probíhající mistrovství světa ve fotbale a je tam také řeč o tom, jak moc věříme našim proti Mexiku a také proti Jihoafrické republice.
1: Tam už jsme malinko skeptičtější, polovina říká, jako, že bychom měli vyhrát, ale objevují se tam už skeptičtější hlasy na remízu nebo dokonce prohru. A třetí utkání s domácím Mexikem, který bude určitě velký svátek fotbalu a lec, kteří fanoušci si na to jistě přistanou. Většina Čechů se spíše přiklání k tomu, že ačkoliv to bude krásné utkání, tak spíše tam bude ta prohra.
0: Tak uvidíme, v každém případě budeme fandit našim a více informací právě na našich webových stránkách. Tak se tam podívejte a my si dál budeme hrát hezky česky. Za chvíli Eva Farná, předtím je tu ABBA. Angel Eyes.
2: Sluníčkové léto.
3: Na Maníku víme, že sluníčka není nikdy dost.
2: Proto vám ho budeme rozdávat celé léto.
3: A vy na tom navíc můžete už brzy pořádně vydělat.
2: Sbírejte sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu
3: a vyhrajte peníze na ruku.
2: Možná i rovných 100 000 korun jenom pro vás.
3: Sluníčkové léto.
2: S Blaníkem a Centropolem.

0: A letí nám to letí za 6,5 minuty, už máme celou tedy osmou a vy posloucháte Rádio Blaníka, píšete nám různé SMSky, posloucháte nás doma, také v autě, na cestě na dovolenou, třeba do Bulharska a pozdravuje posluchačka Hanka. Tak Hani, krásně si to v tom Bulharsku užijte. Co dál tady u nás na Blaníku, tak třeba dobrý kafe a Lucka Bílá.
1: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Vyrazíme na vodu s Ksindlem X.
2: Celý můj život plave na vodě.
0: A tohle už je Božský Karel.
3: Zůstanu svůj, ať různé vládly sněly, zůstanu svůj.
0: A tohle to je Blaník Rádio, co hraje hezky česky pro vás. Přeji krásnou neděli.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Oblačná je zatažená, očekávejte přehánky, ty budou většinou dešťové, jak jinak. Máme teď aktuálně okolo 10-12 stupňů Celsia. Přes den to bude ale pouze do 20. Jižní Morava tam bude tepleji, pravda, do 22 stupňů. A podrobnější informace o počasí přidám za malou chvíli. Už je tu Renatka, za chvíli má zprávy a já přeji krásnou neděli ještě jednou.
4: Kdy bude to správné počasí na výlet?
5: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
9: Péče dětí o rodiče stojí stát miliardy. Útulek schání zvířecí chůvy. Dohoda o Hormuzu je na spadnutí.
5: Rádio Blaník.
9: Pěkné ráno vám přeje Renata Pechová. Zaměstnance starší 50 let zatěžuje péče o jejich blízké. Část z nich kvůli tomu z pracovního trhu úplně odchází a míří na úřady práce. Vyplývá to z Centra ekonomických a tržních analýz. Jejich výpadek ale přináší státu náklady na neodvedených daních a pojistném. Loni to bylo přes 61 miliard korun. Chrudimský útulek hledá dobrovolníky pro dočasné ubytování koček. Zvířat v nouzi je hodně a volně prostor málo, říká vedoucí útulku Tereza Němcová.
10: Ve chvíli, kdy budeme mít smluvený dočaskáře, to znamená dočasné domovy, kam kočičky můžeme umístit, naskytne se nám možnost přijímat těch kočiček víc, než nám umožňuje naše kapacita. My se o ně budeme starat, my budeme platit krmení, budeme platit veterinu, budeme platit veškeré výdaje za kočičky. Té nové rodině, která nám bude působit jako dočaskářská a potřebujeme, aby u nich kočička mohla být ubytovaná.
9: Výzva tak míří na dobrovolníky, kterým by nevadilo si na pár dnů nastěhovat kočku k sobě domů. Podrobnosti najdete na webu chrudimského útulku. Po 12 letech příprav se zítra poprvé rozezní nové varhany v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Přijeli ze Španělska v několika kamionech a montování trvalo měsíce. Na kůr se polešení táhlo 6 tisíc píšťal. Autorem podoby je Petr Olach, kterého inspirovala Panská skála u Kamenického, Šenova neboli varhany. Znáte je z pohádky Pyšná princezna. Jak to bude s dovozem ropy se uvidí. Podle amerického prezidenta Trumpa má být dohoda podepsaná dnes. Hned potom se pro všechny otevře Hormuzský průliv. Teherán ale uvedl, že memorandum dnes podepsané nebude. Írán chce účtovat za služby poskytované v Hormuzu a nechce cizí základny v regionu. Tolik zprávy, teď opět Martin.
0: Co já, hlavně Karel Gott za chvíli. A teď mě napadlo, co já, z jaký je to pohádky?
11: Něco o císaři?
0: Něco o císaři. No, vůbec ne. Teď mě to napadlo a nemůžu si vzpomenout. Jo, už to mám.
11: Mrazík přece.
12: Co já?
4: Martin Císař
5: na Rádiu Blaník.
0: 2 minuty a je tu celá, tohle už je Karel Gott, tak hezké ráno.
5: Rádio Blaník.
0: Pustili jste si Blaník, máte rádi české písničky a to je skvělý. Já vám posílám Karla, za chvíli Lucie Bílá nebo Xindl X.

0: na čase být.
1: To byla báječná Lucie Bílá, písnička Dobrý kafe. Mám ho tady, teď si ho tady dávám. Nicméně za chvíli k Sendl X a na vodě. A výlety při vodě, to bylo v tomto týdnu s Mirkem Táborským. A my si dáme te čertovu rokli a čertovu lávku. Takže Mirek připraven a repete se koná právě teď.
2: Milujeme Česko.
3: Na cestách s Blaníkem
2: a Miroslavem Táborským.
4: Krásný den, milí Blaníci. I dnes budu s dovolením pokračovat podél vodních toků a zvu vás do Brandýsa nad Orlicí na procházku kolem jednoho z přítoků Tiché Orlice čertovou roklí, která je bezesporu jedním z nejpůsobivějších přírodních koutů pod Orlicka. Je to údolí, ve kterém proud vody po tisíce let vybrušoval půlkilometrovou soutěsku, která se v některých místech zařezává více než 10 metrů do skalní stěny. Její dno tvoří kamenné stupně a prahy, které se po deštích mění v malé vodopády a peřeje. Na okolních svazích rostou původní bukové lesy, které vytvářejí v létě příjemnou chladivou atmosféru. Když procházíte roklí, neubráníte se dojmu, že příroda tu zůstala přesně taková, jakou ji znali lidé před stovkami let. Stezka je místy úzká, klikatí se mezi balvany nebo prochází měkkým lesním terénem, kde to po dešti klouže. To však dělá z výpravy do čertovy rokle malé dobrodružství. V nejmalebnějším místě rokle stojí čertova lávka. Původně to byl úzký dřevěný mostek, který nabízel nejlepší výhled do hlubin soutěsky a je obestřen pověstí. Podle ní kdysi stavěli mniši klášter na kopci Orlík. Denně museli nosit těžké kameny přes rokly, což byla úmorná práce. Čert jim prý posměšně chodil za zády a bavil se jejich dřinou. Když to však přehnal, mniši jej chytili a přinutili pracovat místo nich. Čert se chtěl namáhavé práce zbavit a tak pokácel mohutné stromy a vytvořil si první mostek přes rokly. No a tak vznikl název Čertova lávka. Skutečnost je, jak už to bývá, méně dramatická. Lávka byla postavena v roce 1885, kdy se Brandýs začal měnit v oblíbené letovisko a okolí se upravovalo na vycházkovou oblast. Dnes tu na místo dřevěné lávky stojí kovový mostek, z něhož jsou však pohledy do Čertovy rokle stejně působivé. Mějte se krásně a naslyšenou.
2: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
5: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen ne nudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Dobré ráno, posloucháte Rádio Blanka, tohle byl Sting, za chvíli Hana Zagorová, Marek Ztracený, anebo Gump a Život je pes.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Zdravím Vojtěcha Umlaufa, Český hydrometeorologický ústav, krásné ráno přeji.
2: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Vojtěchu, jaké je, co se týče počasí, to dnešní ráno?
2: Tak dneska nám převažuje velká oblačnost, poněkud méně jí je na jihu a jihovýchodě Moravy například. Teploty vzduchu klesly na 13 až 9 stupňů Celsia, no a slabší přehánky se vyskytují na horách na severu, takže Jizerské hory, Krkonoše a Broumovsko také.
0: Co dnešní den, jaký bude, jaká bude neděle?
2: Očekáváme, že oblačnost bude proměnlivá, ale bude jí vesměs hodně. Zejména v severní polovině území se v odpoledních hodinách místy vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky, jinde budou srážky spíše výjimečné. Teploty vzduchu vystoupají dnes na 16 až 20 stupňů Celsia, na jihu Moravy až na 22. Tisíci metrech na horách bude kolem 12, v Krkonoších chladněji, tam jen kolem 8 stupňů.
0: Zatím to počasí tedy ty poslední 3-4 dny nic moc, i když zemědělci jásají, protože zapršelo a konečně přišla tolik potřebná vláha. Nicméně my, kteří máme rádi teplo, dočkáme se v tom dalším týdnu?
2: Ano, dočkáme. Postupně se během příštího týdne bude oteplovat. V úterý bude ještě kolem 22 stupňů, na jižní Moravě až 26, ale den za dnem teploty budou šplhat výš a výš, takže ve středu už kolem 26, v Polabí a na jižní Moravě až 30 stupňů. Ve čtvrtek už bude vesměs kolem 30 stupňů. Ke konci týdne, to znamená od pátku do neděle příští týden, tak už teploty budou opravdu na řadě míst přes tropickou třicítku, možná, že ojediněle až k 35 stupňům a také srážek už by mělo být čím dál tím méně.
0: Koukám do kalendáře 21. června, první letní den, tak to je vidět, že se představí pěkným letním počasím. Vojtěchu, já vám moc krát děkuju, mějte se krásně a hezké ráno.
2: Taky se mějte hezky.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: S Dormeem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise anebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
4: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
5: Tak to musíme do Spoltexu.
4: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
5: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
4: Tak už pojeď.
5: Spoltex.cz.
6: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
7: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset, taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Dr. Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka! Pojďte se bavit!
8: Na Benátskou vás zvou Agentura práce ETK a chráněná dílna Service+.cz. Více na stránkách práce v ETK.cz.
9: Dáváme plechům funkčnost a tvar. Přesně, efektivně, odpovědně. Jsme Recuper Sichrov. Jednička v CNC zpracování plechů. Recuper.cz.
10: Vyrážíš za muzikou? Stav se do OC Nisa a na svůj oblíbený festival se vybav stylově. Nisa Liberec. Na dotek hudebním zážitkům.

0: Hezkou neděli, dobré ráno přeji všem posluchačům Rádia Blaník. Za 2 minuty už máme 8:45 a probíhá výjimečný víkend tady na Blaníku.
1: Víkend s Čechomorem
2: na Rádiu Blaník.
0: Je to tentokrát víkend se skupinou Čechomor a my pro vás máme nové album skupiny Čechomor, proměny, pokračování a také 2 lístky na jejich koncerty. A kde ty koncerty budou, z jakých můžete vybírat? 17. července Letovice, 24. Písek, 31. Žopy u Holešova a 7.8. to budou Domažlice. Máte volno v tyhle dny a chtěli byste vystoupit a jít prostě z řady, prostě vyhrát u nás? No, je to docela jednoduché, když pravda chce to trochu štěstí, dovolat se jako třetí na naši linku 800 109 109, až zazní výherní písnička a potom můžete získat vstupenky a ještě k tomu to nové album. A jaká je ta aktuálně výherní? Je to Proměny od Lenky Dusilové a Čechomoru. A jak zní? No takhle.
3: A ty musíš být jima, lebo mi tě pám.
0: Držím palce. 800 109 109, jak zazní tahle písnička a volejte ideálně jako třetí v pořadí, protože třetí v pořadí u nás vyhrává.
2: Víkend s Čechomorem
1: na Rádiu Blaník.
4: Pohodové České rádio.
0: Teď Bonem a za chvíli Petr Janda.

Dobré ráno, posloucháte Rádio Blaník, za 7 minut máme 9 hodin a tady u nás za chvíli Olga Lounová. Lenka Filipová. To všechno může čas. Dále nabídnu Martina Maxu.

0: Dál si budeme hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: České, moravské a slezské počasí dnes většinou oblačné, zatažené, místy přehánky, teploty do 20, na jižní Moravě do 22 stupňů.
2: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio do každého počasí.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
7: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
8: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
9: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
10: A tava!
11: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
12: V Praze nás čekají další dopravní omezení. Červená tlapka schání psí dárce. Hora odpadků přerůstá Čáslav.
2: Rádio Blaník.
12: Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Dopravní peklo v Praze pokračuje. K dlouhému seznamu uzavírek a rozkopaných ulic přibydou od července další. Omezení bude kolem hlavního nádraží a Vekbalské. Bude to o nervy, ale podle magistrátu jsou opravy nevyhnutelné a rozhodně jich nebude ubývat. Transfuzi potřebují ročně stovky psů. Veterinární medicína ale u nás funguje bez rozsáhlé sítě transfuzních oddělení nebo krevních bank. Červená tlapka, která provozuje registr psích dárců, proto při příležitosti dnešního světového dne vyzývá majitele psů k zapojení svých mazlíčků do dárcovství. Blízkost středočeského města poznáte podle obří skládky. Přes 30 let roste jen půl kilometru od domů v Čáslavi. Bordel sem naváží i z 80 kilometrů vzdálených obcí a místní v referendu odmítli další rozšiřování. Argumentují smradem, dopravní zátěží a ekologií. Provozovatel skládky ale platil městu velké peníze. Plzeň kandiduje na evropské hlavní město dobrovolnictví. Za rivaly bude mít tři další města z Itálie, Španělska a Dánska. K čemu titul poslouží, ví mluvčí města Barbora Hajková.
13: Kandidatura na titul evropské hlavní město dobrovolnictví není cílem sama o sobě. Vnímáme ji jako nástroj, který může pomoci rozvíjet nové dobrovolnické příležitosti, propojovat partnery napříč Evropou a zanechat dlouhodobý odkaz pro nás obyvatele města i celého regionu.
12: O tom, jestli Plzeň prestižní ocenění získá, rozhodne komis v prosinci. Tolik zprávy, teď opět Martin.
1: Martin Císař
2: na rádiu Blaník.
0: Hezké dopoledne, za minutu a půl už máme 9 hodin a pokračuje víkend se skupinou Čechomor a my hledáme tuhle písničku.
14: A ty musíš být jiná, lebo mi tě pán.
0: Pro změny Lenka Dusilová Čechomor. Víkend s touhle skupinou je pro vás připraven, pokračuje i dnes tady v neděli a za chvíli už může přijít první výhra. Tak držím palce. Radio Blaník. Tohle jsou Čenasky a Hlavolám a za malou chvíli dobré rady do zahrady. A kolegyně Iva Lecká, tak poslouchejte dál. Přeji krásné pohodové dopoledne a krásný celý den. Hezkou neděli.

0: Martin Maxa a písnička Ráno v ulicích, posloucháte Rádio Blaník. S vámi je taky Martin, pro změnu císař, a za malou chvíli i Lenka Filipová s písničkou Za všechno může čas. Ten aktuální 10,5 minuty po deváté. Je neděle a to je nejvyšší čas na dobré rady do zahrady. Ivo, máš je pro nás?
1: Rádio Blaník uvádí
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, dneska se podíváme na jednoho z nejpracovitějších pomocníků, kterého většina lidí považuje za škůdce. Řeč je o krtkovi. Když se ráno objeví na pečlivě udržovaném trávníku nový kopeček, málo kdo má radost. Krtek si ale ve skutečnosti na našich rostlinách nepochutnává, živí se především larvami hmyzu, drátovci, ponravami nebo slimáky a jejich vajíčky. Jinými slovy, uklízí podzemí všechno, co by mohlo našim záhonům škodit. Jeho tunely navíc půdu provzdušňují a pomáhají vodě pronikat ke kořenům rostlin. Problém je, že při své práci příliš nehledí na estetiku a zanechává po sobě známé hromádky hlíny. Krtek dokáže za jediný den vyhloubit desítky metrů chodeb. Pokud vám ale krtinec uprostřed trávníku radost nedělá, existují šetrné způsoby, jak krtka přesvědčit k odchodu. Pomoci mohou vibrační plašiče, které vytváří pro krtka nepříjemné otřesy. Někteří zahrádkáři nedají dopustit na větrníky zapíchnuté do země nebo plastové lahve nasazené na tyči, které přináší vibrace do podzemí. Důležité je vydržet několik týdnů, krtek bývá vytrvalý a hned tak se nevzdá. Naopak různé domácí pokusy s chemikáliemi nebo zaléváním chodeb nejsou příliš účinné a mohou poškodit půdu i další živočichy. Pokud zakládáte nový trávník nebo záhon, existují speciální sítě proti krtkům, které se instalují pod povrch země a zabrání jim prorazit noru. Než začnete s krtkem bojovat, zvažte, jestli vám skutečně způsobuje škody. Někdy stačí pravidelně rozhrnout několik kopečků hlíny a využít je jako kvalitní zeminu pro květiny. Pokud se ale rozhodnete krtka vystěhovat, sáhněte raději po šetrných metodách, které neublíží ani jemu, ani vaší zahradě.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na Rádiu Blaník.

0: Skupina Kabáta, písnička Stará Lů, za malou chvíli tu budou Jeleni a všude zdejší, dál to z Blaníku bude znít hezky česky a míříme na fotbalové mistrovství světa. Je tu kolegyně Renča Pechová.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
2: Přeji vám hezké dopoledne. Čeští fotbalisté se v Texasu chystají na druhý zápas. Trénovat budou do úterý a pak odcestují do Atlanty k utkání proti Jihoafrické republice, která je na programu ve čtvrtek od 18 hodin. Český celek po porážce s Korejci potřebuje v boji o postup do vyřazovací fáze Jihoafričany porazit, což by se s papírově slabým soupeřem mohlo podařit. O další týden později tým uzavře skupinu soubojem s domácím Mexikem v tamní metropoli. Z pohledu podmínek půjde o nejnáročnější zápas. Slavný aztécký stadion leží v nadmořské výšce přes 2200 metrů. Favorizovaná Brazílie dnes v noci remizovala s Marokem 1-1, ale obrovský úspěch zaznamenalo nad ránem Skotsko, které zdolalo Haiti 1-0 a vyhouplo se do čela skupiny. Jde o jejich první výhru na světovém šampionátu po 36 letech. Po 8 hodině ráno skončil souboj Austrálie s Tureckem 2-0 a dnes večer hraje Německo Curaçao a Holandsko Japonsko. Sportu zdar a fotbalu zvlášť.
1: Fandíme našim. Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise anebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
6: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
7: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Car Tech Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.cartechgroup.com. Car Tech Liberec.
8: Objevte sever Čech. Lužické hory s tajemstvím skla i pivní stezkou.
9: Plavby lodí a romantika Máchova kraje.
8: Český ráj a unikátní pískovce.
9: Zubačkou do jezerek za severskou přírodou nebo hřebenovkou v Krkonoších.
8: Táhne mě to na sever. Za zážitky. Sever je přitažlivý.
10: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
11: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle

0: českého ráje k sobě domů.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Ilona Čáková s kapelou vystoupí v Hodkovicích. 20. června Ilona Čáková, Hitmakers a Logre. Koupaliště Hodkovice.cz.
4: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz

0: Krásné dopoledne, posloucháte Rádio Blaník a pokračuje víkend.
1: Víkend s Čechomorem
2: na Rádio Blaník.
0: Lucka, potom to byla Maruška a kdo bude třetí v pořadí, tak to jsem zvědav. Tak já to zkusím a právě teď zvedám telefon, tak uvidíme, kdo tam. Rádio Blaník, hezký dobrý den.
3: Dobrý den, já vás
0: ráda
3: slyším.
0: Jo, to já vás taky, dovolala jste se jako třetí a vyhráváte. No tak velká gratulace.
3: Děkuju, ani nevíte, jakou hroznou radost, no, jsem se dovolala.
0: A vy ještě nevíte, za co děkujete? Za já nové CDčko Proměny pokračování. A potom ještě dva půjdete na koncert, vy a ještě někdo. A jestli to budou Letovice, Písek, Žopy u Halšova a nebo Domažlice, to je teď na vás, my si to za chvíli povíme. Velká gratulace, máte radost, samozřejmě to jsem slyšel.
3: Strašlivou, hroznou radost. My tak strašně často zkoušíme s manželem a huší mi srdce hrozně.
0: Tak hlavně zvolnit, klidu, povedlo se. Krásnou neděli popřeji dál, zůstaňte mi na lince. Ještě se zeptám, odkud jste se nám dovolala?
3: A Nepomuk, Plzeňi.
0: Nepomuk, dobrá, tak zdravíme i tam a mějte se krásně, držím palce dál, třeba to vyjde i příště.
3: Děkuju mnohokrát. Přeju krásný den všem posluchačům Blaníku.
2: Víkend s Čechomorem
1: na Rádiu Blaník. Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.

0: Tanda Hložek tady u nás na vlnách Blaníku. Já vám přeji krásné dopoledne. Pohled na hodiny říká 5,5 minuty a máme 10. Za chvíli duet Heleny Vondráčkové a Jiřího Korna. Dále to bude Slza. Ale taky Olga Lounová. Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Čechy, Morava, Slezsko, oblačná až zatažená bude dnešní obloha. Ojediněle očekávejte nějakou tu přehánku. A teploty většinou do 20, na Moravě do 22 stupňů.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
1: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
7: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
3: CZ.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: firma na zážitky
3: CZ.
6: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Vyplatí se samosběry i farmářské trhy. Dovolenou nám většinou určuje zaměstnavatel. Přibývá dopravních omezení. Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Ceny základních potravin rostou. Nejvíc podražily brambory, mléko, ovoce, vepřové, kuřecí. Řešením jsou samosběry, farmy nebo trhy. Dáte tak vydělat českým zemědělcům místo německým řetězcům. Navíc jejich produkty nejsou plné pesticidů, mléko je fakt mléko a pečivo neobsahuje žádný chemický koktejl. Zaměstnavatel může určit datum závodní dovolené. Zaměstnanec s tím nic moc nezmůže a dovolenou si musí vybrat. Rádiu Blaník to potvrdil odborník na pracovní právo Jakub Tomšej z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
9: Zaměstnavatel má vlastně oprávnění a zároveň teda i povinnost určovat termíny dovolených, tím, že by přitom měl přihlížet i k nějakým oprávněným zájmům zaměstnance, ale na druhou stranu pro něj primární můžou být nějaké potřeby podniku a v rámci toho může říct, že nám dovolenou v námi zvoleném termínu neumožní čerpat.
8: Aktuálně se staví a opravují stovky kilometrů dálnic, silnic i železnic. Řidiči se potýkají s kolonami, semafory, objížďkami. Omezení komplikují provoz třeba u rozestavěné D6 na křížení D1 a D2 v Brně, u budoucí 35 nebo na trase do Polska, kde vzniká poslední úsek D11. Další práce pak začnou během prázdnin. Dominantou památníku Lidice jsou soší nacisty zabitých dětí. Pomník je ale hodně poničený vlivem počasí. Na restaurování za 13 milionů nemá památník peníze. Ve skončené veřejné sbírce darovala veřejnost 5 milionů a další tak chybí. Z 82 soch je zachovaná jen jedna, protože byla odlévaná v zahraničí. Tolik zprávy a teď opět vracím slovo Martinovi.
10: Děkuji, je 10 hodin a vy posloucháte Rádio Blaník. Za chvíli roztočíme slavné desky hezky česky. Teď popřeji krásný dobrý den.
6: Martin Císař
7: na Rádiu Blaník.
10: A v tuhle chvíli Helena Vondráčková, Jiří Korn a každá trampota má svou mes. A na tom asi něco bude.

0: Skvělé dopoledne, máme 10 minut po 10 a v tuhle chvíli spouštíme slavné desky.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Na vaše telefonáty, na tipy se těším na lince 800 109 109. O jakou písničku půjde právě dnes? Tak bude to píseň britské rockové skupiny Sweet. Písnička je z jejich prvního alba Funny House Sweet a jmenuje se Coco Combi. A já jsem zvědav, protože tahle písnička je z roku 1971. A kdy přišla česká verze? No, tak tohle je skutečně dnes pro pamětníky. Pokud víte, volejte k nám 800 109 109. Ale ještě si předtím můžete poslechnout písničku, alespoň ty první tóny a třeba vám to tam naskočí.
1: Slavné desky hezky česky na rádiu Blaník.
0: Tady je britská rocková legenda skupina Sweet.

0: Teda moderátor Blaníku, řeknu vám, v téhleté situaci bych na tom byl asi stejně jako vy. Tedy hlásím vedle, jak ta jedle.
1: Slavné desky, hezky česky.
2: Dobrý den, tady Marek.
0: Marku, povězte, kdo by to mohl zpívat česky?
2: Sice teda nejsem úplně pamětník, ale tu písničku někde mám a mám pocit, jestli tam nespíval Rezek a bylo to nějaký šadap nebo něco takového a jmenuje se to Tom-Tom.
0: Tom-Tom se to skutečně jmenuje a já prozradím, že písnička je od skupiny Shut Up. A tahle ta písnička vlastně vznikla v roce 1972. Skupinu, kterou založil po svém návratu ze Spojených států amerických v roce 1968, tehdy 25-letý, a to bubeník František Ringo Čech. Písnička je tedy z roku 72, český text tady napsal sám František sám. No tak já ji posílám, tak děkuju, mějte se krásně, i tak za tip.
2: Takže to písmenko jedno jsem tam trošku poplet.
0: Nevadí, to se stane, ale i tak děkuju za zavolání. Byl jste jediný, dneska to bylo těžké, no.
2: Tak jo, tak hezkou neděli na spole.
0: Taky přeju a děkuju. Tak my si tu písničku dáme, i když tam teda Petr Rezek skutečně není, ale nicméně je zajímavá. A vůbec ten příběh téhle kapely a tohodle toho spolku, to je fakticky jako zajímavý příběh. Já jsem teda vůbec netušil, že tahle písnička existuje. I když ta melodie mi pravda trošku povědomá byla.
1: Slavné desky, hezky česky. Na rádiu Blaník.

0: Báječné dopoledne, posloucháte Rádio Blaník. Za 7 minut už máme 10:30 a za chvíli tu bude Marie Rutrová, písnička Doma. A k tomu i slza a fotky.
1: V plánu spousty dalších mil, fotky po kapsách, kým dřív jsem byl.
0: Rolandové právě dnes slaví svůj svátek, tak pánové, všechno jen to nejlepší a my si dál budeme hrát hezky česky. Pro vás také se skvěle poslouchá.
2: Friedland se baví. Sobota 20. června. Hudba, tanec, divadlo, sport, koncerty. The Ushu Open. Adam Mišík, The People, Claymore, AC.cz. Otevřené muzeum i vstup na věž. Skvělé jídlo a pití. Friedland se baví. Sobota 20. června.
3: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty v akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
4: Chcete něco moderního, ekologického a tichého pro vaši zahradu? Navštivte prodejnu špičkové akuzahradní techniky EGO v Liberci na ulici Milady Horákové s kompletním sortimentem akustrojů. Bateriové sekačky, křovinořezy, plotostřihy, řetězové pily se stejně vysokým výkonem, jako mají stroje s benzínovým motorem. EGO Akustroje Liberec, Milady Horákové 1093.
5: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
6: Pozor v Jablonci, 19. června otevíráme Half Price. Čekají na vás světové značky za výjimečné ceny. Oblečení, obuv, doplňky, bytové dekorace, sportovní vybavení, doplňky pro zvířata a dokonce i občerstvení z celého světa. Vše na jednom místě. Prvních 50 zákazníků získá poukázku na nákup. Nenechte si ujít otevření 19. června v Central Jablonec. Half Price. Great Brands.
7: 3 dny zábavy v České Lípě. Město Česká Lípa srdečně zve 19. až 21. června na tradiční městské slavnosti, kde si každý najde to své. Koncerty, Luna Park, Superhrdinové, Neckyáda, Rytíři, koncert v divadle, vědecké pokusy, sport nebo 3D filmy. Na hlavním pódiu vystoupí Michal David, Turbo, Michal Hrůza nebo Tereza Kerndlová. Vstup zdarma, těšíme se na vás. Více na www.mucl.cz.
8: Nisa Street Drift 2026. Nejnavštěvovanější driftingový závod sezóny už 21. června. Večerní battle Top 32. Kryté divácké zóny, koncert Paulího Garanda, Food Zona Merch. Tohle bude banger. Vstupenky na ticketportal.cz nebo na místě. Užij si s námi tenhle závod kolem nákupního centra Nisa Liberec.
9: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
10: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
9: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
10: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
9: Zahradagalas.cz.
11: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
12: Konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
13: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
12: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
14: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
15: Ve vlaku či autobusu.
16: V čekárně u lékaře.
15: A nebo na procházce v lese.
16: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
15: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
16: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.
17: České rádio.

0: Ještě 2 minuty a máme 10:45, posloucháte Blaník. Nedávno jsem navštívil Brno a povídal jsem si tady s panem Jiřím Duškem, a to z brněnské hvězdárny. Pojďte nám hvězdárnu tak trochu představit.
1: Hvězdárna leží na Kraví hoře, což je takový kopec v centru města. A tady kolem hvězdárny máme takovou interaktivní expozici, která říkáme Vědecká stezka. Máme tady 2 astronomické kopole z roku 1954, také tady se rozkotají letající talíř, ale samozřejmě je tady hlavně ta hvězdárna a to velké planetárium.
0: Jaký program nabídnete v létě?
1: Léto je u nás na hvězdárně věnováno festivalu Planet, protože my zde v červenci a v srpnu vystavujeme takové ty obří modely vesmírných těles. A každý rok máme nějaký nový, ale letos bude taky nový, nemůžu říct, jaký v tomto okamžiku ještě, ale bude to největší model, jaký jsme kdy vytvořili, to můžu prozradit.
0: Kdy se můžeme přijít podívat na hvězdárnu, jak je otevřeno?
1: My máme na hvězdárně, pokud není nějaká mimořádná akce, otevřeno vlastně od pondělí do neděle. Vždycky v dopoledních hodinách máme pořady spíše pro školy, pracovní dny, a v podvečerních hodinách a o víkendech samozřejmě pro dospělé. Hlavně rodiny s dětmi a vysokoškoláci.
0: Tak dneska je ten ideální tip, třeba do té brněnské právě vyrazit. Já vám popřeji krásné dopoledne a za chvíli posílám další české písničky pro vás. Jedna z nich bude od Hany Zagorové, je naprosto nezbytná.
2: Čekali jsme na to dlouhých 20 let.
3: A jsme konečně tam, na mistrovství světa ve fotbale.
2: Pojďte s námi fandit našim, každý den na rádiu Blaník.
4: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do 2. dne. Planeo.

0: Slovenský zpěvák Petr Naď, hezkou neděli všem přeje Martina, za chvíli tu budou třeba Michal Hruza. Karel Gott a Plnoleta.
1: Plnoleta si příští pondělí.
0: A nebo Maria skupiny Lucie.
2: Maria, jsi jako výkřik do ticha.
0: Přeji krásné dopoledne s Blaníkem, který hraje hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Zbytek dopoledne a odpoledne očekávejte oblohu, která bude většinou oblačná, místy zatažená. Očekávejte přehánky a teploty, které vystoupí na 20, na jižní Moravě do 22 stupňů.
3: Jak bude?
5: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Rádio Blaník, víkendové tipy.
4: Rádio Blaník.
6: Přeji vám hezké nedělní dopoledne. Ve skleníku v zahradě Libochovického zámku dnes naposledy probíhá výstava kaktusů a současně finišuje i víkend otevřených zahrad. Na prohlídku italských terasovitých zahrad s kvetoucími popínavými růžemi pak zve zámek Stekník a v 14:30 je sraz na zámku Libochovice. Tady si hlavní zahradník připravil komentovanou prohlídku zámeckého parku. A atmosféru víkendu otevřených zahrad na zámku Krásný dvůr doplňují řemeslné stánky a bohatý doprovod. Program, včetně festivalu jídla, který nabízí místní speciality, ale i poctivou pouliční kuchyni nebo sladké dobroty. A až do 4 hodin je dnes opět přístupná také středověká věž zámku Lemberg. A zámek Nela Hozeves na Mělnicku vstoupil do nové sezóny s novým prohlídkovým okruhem Tajemství sklepa a půdy a jako bonus i dobrodružnou hrou pro děti, během které vyfasují čelovky, pomáhají najít ztracenou truhlici zámeckého pána a na trase je čekají úkoly zaměřené na logiku, kreativitu a týmovou spolupráci. Bojovka po stopách ztraceného pokladu startuje v 14:30. Tolik víkendové tipy, Hanka Koterová, Rádio Blaník, Severní Čechy.
7: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
8: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
9: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bou Said, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
8: Blue! Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.
10: XXL výprodej v online shop.cz.
11: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
13: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
14: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
15: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Martin Císař
4: na rádiu Blaník.
0: Jsem tu a přeji krásný dobrý den, hezkou neděli. Pokračuje víkend se skupinou Čechomor tady u nás na Blaníku. Letovice 17. července, 24. Písek 31. července. To budou Žopy u Holešova a 7. srpna pro změnu Domažlice. Ano, to jsou koncerty skupiny Čechomor. Tak na jeden z nich se můžete klidně vypravit, anebo na všechny, to je na vás, ale na jeden můžete dostat od nás stupenky a to pro dvě osoby. A ještě navíc pro vás mám Čechomor pro proměny, pokračování. Nové CDčko téhle bezva kapely. Chcete ho a chcete vyrazit na koncerty, tak pozorně poslouchejte Blaník. Jak zazní tahle písnička Místečko?
16: Dostanu já Místečko.
0: Volejte k nám. Stále stejná telefonní linka, tedy 800 109 109. Jak zazní tahle písnička, ale pozor, volejte až jako třetí v pořadí. Já vím, je to trochu o štěstí a to vám přeju.

0: Posloucháte Rádio Blaník a já vám přeji hezké dopoledne, 11 hodin a 12 minut. V tuhle chvíli míříme ještě jednou do Brna. V divadle Husa na Provázku totiž oslavil s předstihem své kulaté 90. narozeniny spisovatel, dramatik a tehdejší ministr kultury Milan Uhde. A on nám k tomu prozradil, že stále píše.
1: Je to 3 týdny a 2 dny, co jsem dokončil novou hru, takže teď to po sobě pořád čtu a koukám za prvé, jestli to za něco stojí a za druhé, jestli by se na tom nedalo něco zlepšit.
0: Ještě doplním, že hra se jmenuje Obhájce a Milan Uhde jí nabídl pražskému divadlu na zábradlí. Tak uvidíme, zdali to klapne a pokud se tam půjdete podívat, tak si to hezky užijte. My teď budeme hrát dál hezky česky, jak je naším dobrým zvykem už 27. rokem. Nabídnu písničku Plnoletá Karla Gotta, dále tu budou Michal Hruza anebo skupina Lucie.
2: Hrajeme vám česky.
3: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.
2: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Michal Hruza a písnička Budu ti vyprávět posloucháte dopolední vysílání Rádia Blaník i dnes v neděli 14. června. Přeji vám krásný poslech dalších českých písniček a možná by se v nich mohla objevit i píseň o Čechomoru Místečko. V tu chvíli volejte k nám na 800 109 109. Třetí vyhrává a jaké ceny můžete získat, to určitě velice dobře víte. Ale pokud ne, tak prozradím vstupenky na koncert a k tomu nové CDčko. Dál si budeme hrát hezky česky třeba skupinu Lucie. Marie, jsi jako vítřík do ticha. A v těch dalších minutách určitě i Václav Neckář Láska má. Já vám přeji dobrý poslech.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise anebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
3: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
4: Tak to musíme do Spoltexu.
3: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
4: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
3: Tak už pojeď.
4: Spoltex.cz.
5: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
6: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
7: Hele, co ocení sa?
6: Zase? Včera jsem tam byla na rande.
7: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě.
6: Ale vadí to?
7: Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
6: To je fakt. Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
7: Tak vidíš, ve čtyři jsem tam jak na koni.
8: Spojte příjemné s příjemným v OC Nisa Liberec.
9: Konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
10: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
9: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
11: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
12: Užijte si sever Čech. Lužické hory s tajemstvím skla i pivní stezkou.
13: Plavby lodí a romantika Máchova kraje.
12: Český ráj a unikátní pískovce.
13: Zubačkou do jezerek za severskou přírodou nebo hřebenovkou v Krkonoších.
12: Staňte se sběratelem zážitků a vypravěčem krás severu. Protože sever je přitažlivý.
14: Pozor v Jablonci! 19. června otevíráme Half Price. Čekají na vás světové značky za výjimečné ceny. Oblečení, obuv, doplňky, bytové dekorace, sportovní vybavení, doplňky pro zvířata a dokonce i občerstvení z celého světa. Vše na jednom místě. Prvních 50 zákazníků získá poukázku na nákup. Nenechte si ujít otevření 19. června v Central Jablonec. Half Price. Great Brands.
15: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
16: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle kraj.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: Místečko.
1: A je to tady, to byla skupina Čechomor a výherní písnička Místečko.
2: Víkend s Čechomorem
3: na Rádiu Blaník.
1: A kdo bude tím třetím volajícím a tím, kdo vyhrává, tak já zvedám telefon a ptám se, kdo tam. Krásné dopoledne přeji, dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo tam?
4: Tady Lenka.
1: Lenko, jak se máte, co děláte?
4: No tak, teď jsem vůbec povysávala, uklízím, no.
1: A posloucháte u toho Blaník?
4: A poslouchám u toho Blaník.
1: No a měla jste po ruce mobil, zavolala ve správný čas a jste třetí.
4: A jsem třetí a poprvý. Děkuji moc.
1: Jo. Velká gratulace, odkud nám voláte, ať jsme teď v obraze.
4: Děkuji, Cermanovi Huti.
1: Dobře.
4: A zdravím moje kuchařky ze školní dělny.
1: Jo. A dneska ale nevaří, dneska odpočívají, doufám.
4: Ne, dneska.
1: No a už jsem se lek, že by byli v neděli v práci, no to teda nevím. Nicméně vám gratuluju, protože vy máte skvělou věc a to nové CDčko téhle skupiny. Oni jsou báječní, já Čechomor miluji. A mám tady 4 místa, kam můžete s někým vyrazit na koncert, taky jak zavisíme telefony. Vy teda ne, vy nezavěšujte, tak si to spolu povíme, jo?
4: Dobře, děkuji moc.
1: Tak jo, tak ještě jednou gratulace, mějte se krásně a zase někdy třeba. Ano, naslyšenou.
3: Víkend s Čechomorem
2: na Rádiu Blaník.
3: Proč je zbytečné nosit sovy do Athén?
5: A kdo je to vlastně ten nemocný Lazar?
3: Naše Samira vám to všechno vysvětlí.
5: Proč se říká, co se říká?
3: Každý všední den po 10.
5: na Rádiu Blaník.

0: Václav Neckář, za chvíli Kateřina Marie Tichá. České desíce i Petr Kolář. Ale i Xendl X a Puberťák. Těší se kolega Petr Slíva a repríza České desítky. Dál to bude znít hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Oblačná i zatažená bude dnešní obloha. Odpoledne očekávejte místy přehánky a teploty do 20, na Moravě do 22 stupňů.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Rádio Blaník, víkendové tipy.
3: Přeji vám dobré poledne a vítám vás u dalších víkendových tipů. V Teplicích vrcholí další ročník největšího burger festivalu u nás. Letos se Burger Street Festival koná před obchodním centrem Olympia Teplice. A v nabídce jsou ty nejlepší burgery, klasické, ale i vegetariánské nebo bezlepkové. Do hospodářského dvora v Zákupech se vrátily kočáry. Mezi 13 exponáty ze sbírek Národního technického muzea jsou vozy městské, sportovní i venkovské. A jejich výstava probíhá v místech, kde se kočáry v minulosti skutečně parkovaly. Který je ten nejvzácnější, řekne kastelan Vladimír Tregl.
4: Je to ten kočár, ve kterém jezdil přímo císař Ferdinand Dobrotivý, díky kterému se ze Zákupského zámku stalo císařské letní sídlo. Nicméně on se v něm pohyboval po Praze. Tady Zákupy sloužily Habsburkům jenom pro letní pobyty a jezdili právě jenom v těch venkovských sportovních, které byly určeny právě na výlety, na projížďky pro okolí nebo třeba na nějaké lovecké výpravy.
3: A já ještě doplním, že prohlídka zahrnuje také vstup do zámeckého parku a zahrady. A bližší informace najdete přehledně na webu zámku. Tolik víkendové tipy. Hanka Koterová, Rádio Blaník, Severní Čechy.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: XXL výprodej v online shop CZ.
8: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firma na zážitky
6: CZ.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
12: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
13: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
14: CZ.
15: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
16: A tava!
17: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
18: Česká desítka.
19: Česká desítka.
18: Česká desítka.
19: Na rádiu Blaník.
20: Vítejte u České desítky na Blaníku. Zdraví vás Petr Slíva. A jako vždycky touhle dobou přicházím s desítkou nejhranějších českých písniček v éteru v uplynulém týdnu. Spočítala nám to opět česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI, kde se potkali playlisty rádií z celé republiky, hodili to do počítače a vypadnul žebříček, ze kterého vybíráme jenom česky zpívané písničky a ty, které se umístily na prvních 10 místech v té následující hodině uslyšíte. Kromě toho teda taky uslyšíte dvě vzpomínky na to, co se v éteru dělo před léty. Tak se do toho dáme, ke strojům.
21: Dachyme! Hoď ho do stroje!
20: Sem tam ze stroje vypadne něco, co neprojde výstupní kontrolou, no a tomu říkáme odpadlíci. S českou desítkou se tentokrát loučí písnička Všude zdejší od Jelenů.
22: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
20: A taky Drahokamy od Miraj. Ale není všem dnům konec. Obě se ještě můžou vrátit. Teď budou jenom sbírat dech v menších rotacích. Ne, že by zéteru zmizeli úplně. A kdo zaplnil ta dvě uvolněná místa? Máme tady dva návraty. Shodou okolností hned po sobě na začátku dnešní české desítky. A protože jedeme odzadu, obsadili 10. a 9. pozici. Na té 10. je hudební spojení Marcel a Fiddlersky a písnička Vanilkové nebe, která si v české desítce už prožila 2 týdny. Potom se uklidila do závětří a teď je zpátky a připisuje si týden 3.
18: Česká desítka
19: na rádiu Blaník, místo 10.
15: Návrat.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník, místo deváté.
1: Návrat.

0: desítka na rádiu Blaník.
1: A to byl ten druhý návrat do české desítky. Petr Kolář a V nebi snad ti prominou. Shodou okolností, pokud posloucháte páteční premiéru české desítky, tak možná v tuto chvíli zpívá Petr Kolář tuto písničku návštěvníkům našeho letošního prvního letního koncertu v Havířově. Společně s ním je tam taky Olga Lounová, Janek Ledecký a naše blanická kapela. A moje maličkost. Zní to trošku schizofréně, ale v tuto chvíli jsem na dvou místech současně. Zázrak techniky. A kromě toho, že vám Petr zpíval taky na blanickém konopišti, tak byl minulý týden i hostem dalšího kytarového rána a takhle vám zpíval živě v ranním vysílání na Blaníku. A zjistili jsme, že některé začátky písniček jsou si hodně podobné.
2: A kdo tě líbá? To je jiná písnička.
3: To je jiná,
2: to jsem se splet, to je jiná. To je, víš, jak jsme se bavili? Aha, sorry.

0: Tak to bylo 9. místo české desítky, Petr Kolář a jeho letošní novinka V nebi snad ti prominou. A jdeme na 8. příčku. Tam nás čeká služebně nejstarší písnička aktuální české desítky. Když se dívám, jak dlouho v ní jsou ostatní písničky, tak se této ani nepřibližují. To není jenom tak obyčejný parník, to je prostě o Titanic. 113. týden v české desítce totiž slaví Plamen Kateřiny Marie Tiché a skupiny Benjis. Aktuálně na 8. místě.
1: Česká desítka na rádiu Blaní.

0: Čínska. Na rádiu Blaník.
1: Tereza Mašková a Hořko Sladký Valčík na 7. příčce České desítky, což je konec konců stejné umístění jako před týdnem. A protože je 7. šťastné číslo, tak s tím asi Terka nemá kdo ví jak velký problém. Terka s námi loni objela několik letních koncertů a i letos se přidá. Můžete ji slyšet třeba 7. srpna v Chomutově, pojede s námi 14. srpna do Napajedel a nebo 28. srpna do Tišnova. No a my vyrazíme do minulosti.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
1: Před námi je totiž dnešní první pohled zpátky. A ten nás zavede do roku 2001, kdy došlo k jednomu takovému netradičnímu setkání. I když zrovna pánové Habka a Horáček měli netradiční duety rádi. Tento si zaspíval jeden z autorů písničky, Petr Habka, společně s tehdy právě vyšlou slovenskou hvězdou Janou Kiršner. Ta písnička, kterou společně s textem Michala Horáčka naspívali, se jmenuje Bude mi lehká zem. Pánové Habka a Horáček ji zařadili na své 4. album Mohlo by tu být i líp. A touhle dobou to 4 týdny byla nejhranější česká písnička v éteru.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Pohle.

0: Tak to byli Petr Habka a Jana Kirchner a duet Bude mi lehká zem, který byl touto dobou v roce 2001 nejhranější českou písničkou v éteru. A za chvíli zase k těm nejhranějším v uplynulém týdnu. Posloucháte Českou desítku na Blaníku.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.
3: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
4: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
5: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
6: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
7: Tři dny zábavy v České Lípě. Město Česká Lípa srdečně zve 19. až 21. června na tradiční městské slavnosti, kde si každý najde to své. Koncerty, Luna Park, Superhrdinové, Neckiáda, Rytíři, koncert v divadle, vědecké pokusy, sport nebo 3D filmy. Na hlavním pódiu vystoupí Michal David, Turbo, Michal Hrůza nebo Tereza Kerndlová. Vstup zdarma, těšíme se na vás. Více na www.mucl.cz.
8: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
9: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
8: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
9: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
8: Zahradagalas.cz.
10: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
11: Konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
12: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
11: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
13: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
14: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v Českém ráji.
15: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle krát.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Inspirující prostředí.
5: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
4: A šéf, se kterým je radost pracovat.
5: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
4: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
5: Jednoduše, rychle a přehledně.
4: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
5: Bezva práce.

0: Blaník.
1: Posloucháte Českou desítku na Blaníku, ve které si i dnes hrajeme české písničky, které se v uplynulém týdnu v éteru objevovaly nejčastěji. Za sebou už máme 4 místa z té dolní části žebříčku a první pohled zpátky. A nás teď bude zajímat 6. příčka. Pokud posloucháte páteční premiéru, tak jste se dočkali toho, o čem se v té písničce zpívá. Pokud nedělní reprízu, nezbývá, než se zase začít modlit, aby znovu přišel. Kdo? No, pátek přece. Modlit se můžete společně s Markem Ztraceným, protože k tomu dokonce napsal i písničku, jmenuje se Modlitba za pátek. V české desítce je 4. týdnem a aktuálně na 6. místě, což je z minulého 10. docela znatelný posun. Tak tady je to 6. místo, Marek Ztracený a Modlitba za pátek.
2: Česká desítka
0: na rádiu Blaník, místo 6.

0: Písnička.
1: Na rádiu Blaník.
2: Všechno je v pořádku, konstatuje skupina Opět a Radeček na pátém místě české desítky s písničkou, která si v žebříčku nejhranějších českých písniček právě připsala 11. týden. Mimochodem, jedna novinka u Radečků, kromě toho, že jim rostou vlasy po návštěvě jisté maďarské kliniky, že si Tomáš Polák na podzim zatančí ve Stardance a že je v únoru 2028 čeká životní koncert ve velké pražské O2 aréně, tak ještě jedna aktualitka. Radečci chystají své výběrové album, takzvanou best-ofku, na kterou dají své největší hity. A na Facebooku uspořádali mezi fanoušky anketu, takže jim tam můžete do komentářů napsat, která písnička by neměla na desce chybět. Jejich písnička samozřejmě. A my půjdeme na čtvrté místo. Skupina UDG je sice na scéně už pěkných pár let, ale vlastně až letos se jim podařilo výrazněji probojovat se do playlistu rádií, a to tak, že slušně. S písničkou Odlétáš se v první desítce nejhranějších českých písniček drží už 6. týden a momentálně je z toho krásné 4. místo.
0: Česká desítka
1: na rádiu Blaník. Místo 4.

0: desítka. Na rádiu Blaník.
1: Cenný kov to sice není, ale i za čtvrtá místa se vyplácejí odměny. Alespoň na mezinárodních soutěžích. My tady máme sice tu naši domácí českou desítku, vyplácet nic nebudeme, ani těm na medailových pozicích, ale skupině UDG můžu pogratulovat, že jim písnička Odletáš v éteru funguje. A propo, když jsme u těch medailových pozic, tak k ním se dostaneme už za chvíli. Teď je na řadě druhý pohled zpátky.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
1: Tentokrát nepoletíme tak daleko jako v prvním případě. Přeneseme se do předcovidového roku 2019. Tehdy svět ještě netušil, co přijde, a to ani Sebastian Navrátil s písničkou Rub a líc. Písničku libereckému zpěvákovi otextoval Xindl X za spolupráce skupiny Jananas. Videoklip potom natočil Jonáš Červinka alias Lipo. A touhle dobou, to v tom roce 2019, byla jeden týden nejhranější česká písnička v éteru.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Pohled zpátky.

0: Dnešní druhý pohled zpátky byl do roku 2019. Sebastian měl tehdy novinku Rub a líc a touto dobou to byla nejhranější česká písnička v éteru. Ale teď už zpátky do přítomnosti, protože před námi jsou první tři místa. Na té předchozí písničce od Sebastiana se, jak už bylo zmíněno, textařsky podílel Xindl X. A ten stejný Xindl X má svou vlastní písničku v aktuální české desítce. Na třetím místě žebříčku se po 39 týdnech skrývá jeho puberťák. A od minula si výrazně polepšil. Z šestého místa to vzal rovnou na bronzové třetí.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo třetí.

0: Raník.
1: Druhé místo české desítky stejně jako před týdnem obsadila skupina Činasky s písničkou Selhání. V případě, že opět berou stříbro a že se jim v éteru daří už sedmý týden, tak bych o selhání moc nemluvil, spíš o úspěchu. Ale umělec musí být pořád trošku nespokojený a na pochybách. A kdo je na prvním místě? Nepochybujte, jsou tam. A kdo konkrétně, to vám řeknu hned po rekapitulaci. Do české desítky se vrátila písnička Vanilkové nebe, za kterou stojí dvojice Marcel a Fiddlersky, a je na desátém místě. Další návrat máme hned na deváté příčce. Je tam Petr Kolář a Neby snad ti prominou. Kateřina, Marie Tichá, skupina Benjis a Plamen, tak to vypadá na místě osmém. Sedmou příčku, stejně jako před týdnem, obsadila Tereza Mašková a její Hořkosladký valčí. A šestou nejhranější českou písničkou v éteru v uplynulém týdnu byla Modlitba za pátek Marka Ztraceného. Všechno je v pořádku, zpívají opět a Radeček na pátém místě. UDG a Odlétáš, tak to vypadá na čtvrté příčce. Bronz tentokrát bere Xindl X za jeho puberťáka. Na druhém místě jsou Činasky a Selhání. A jdeme na to první místo.
2: Česká desítka.
0: Česká desítka.
2: Česká desítka.
0: Na rádiu Blaník.
1: Pokud posloucháte nedělní reprízu České desítky, tak Eva Farna už má za sebou první ze tří koncertů v pražském Edenu a na další dva se chystá. Jeden v neděli a ten poslední v úterý. Ten, kdo s ní naspíval písničku, která je i tentokrát na prvním místě české desítky, je určitě u toho, aby nabral atmosféru na to, že mu ten Eden bude příští rok patřit taky. Mluvím o Mirajovi. A ano, jejich společná písnička Vzpomeneš si už po deváté vyhrála českou desítku.
2: Česká desítka
0: na rádiu Blaník. Místo první.

0: Blaník.
1: Tak to bylo první místo české desítky, které už po deváté obsadila písnička, kterou naspívali Eva Farná a Miraj. Tak dlouho spolu vystupujete na vzpomínkových koncertech na Davida Stypku, až chytnete tu jeho melancholičnost a natočíte písničku, která jakoby vypadla z jeho dílny. Prý se u natáčení děli zvláštní věci. Mirajovi se třeba rozpadl dřevěný prsten, který dostal od Davida. Zní to mysticky a tajemně. A to je pro dnešek z české desítky vše. Takže poděkuji České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, ze kterého česká desítka vždy čerpá. A těším se na vás zase v premiéře v pátek po 18. hodině a v neděli v repríze, přesně v poledne. Loučí se Petr Slíva, mějte se krásně, zůstaňte s Blaníkem a předávám slovo kolegům.
2: Česká desítka
0: na rádiu Blaník.
3: Za námi česká desítka, v dalších minutách tu bude Marie Rotrová.
4: Ach, lásko, voníš deště.
3: Po 13. hodině i kabáti.
5: Jak je to s pravdou se šetří, možná proto, aby zbyla.
3: A nebo písnička To chci mít a Lucie Bílá.
6: Dá se dám svý chvíle, jak šňůry koráků.
3: I po 13. hodině budeme hrát hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
0: Rádio
3: Oblačná je zatažená dnešní obloha, ojediněle očekávejte přehánky, teploty v Čechách do 20, na Moravě do 21 stupňů. Toliko počasí, přeji krásný dobrý den.
0: Jsme Blaník.
2: Pohodové rádio.

0: Pěkné nedělní odpoledne, vítejte u dalších typů. Děčínský zámek otevírá své brány a láká do světa čar a kouzel. V půl druhé startují komentované prohlídky, kouzelné výstavy a neb mudlům vstup povolen. Zavedou do tajemného zámeckého sklepení, kde čeká asi tisícovka exponátů na motivy příběhů Harryho Pottera. Poslední vstup je možný ve 3 hodiny odpoledne. Před nepřízní počasí se schováte v Městském muzeu v Mimoni, které nově zve na interaktivní výstavu Vzhůru do středověku. Pyšní se precizně zpracovanými replikami, které věrně přibližují dobovou realitu. A díky 31 hravým aktivitám si sami vyzkoušíte, jaké to bylo žít ve středověku, jak se lidé oblékali, co jedli, jak se vzdělávali i bavili. Muzeum zavírá v 5 hodin. A na závěr vás pozvu za kulturou a rovnou pod hvězdy. Rádio Blaník je partnerem akce Kultura pod hvězdami, která dnes zavítala do jednoho z nejkrásnějších barokních areálů u nás, do Kuxu. Odpoledne ve 4 hodiny a pak znovu večer ve 8:45 se tady hraje muzikál Noc na Karlštejně. A v roli královny uvidíte Kateřinu Brožovou. Tolik víkendové tipy, dobře se bavte. Hanka Koterová, Rádio Blaník, Severní Čechy.
1: I 13. hodina s Blaníkem jede dál a s naším víkendem ten pokračuje, jak jinak tady u nás.
2: Martin Císař
3: na Rádiu Blaník.
1: Je to víkend se skupinou Čechomor a další výherní písničkou, kterou máte hledat, jsou Klevety. Jak zazní, volejte k nám to správné číslo a to je 800 109 109. Já vám přeji hodně štěstí a mám tu pro vás také zajímavé dárky právě od skupiny Čechomor. A na tuhle písničku se zeptáme za malou chvíli. Jak vznikla? Dozvíte se víc, poslouchejte.

0: Tohle byl Adam Ďurica, vy posloucháte Odpolední Vladníka, za chvíli tu budou Marie Rotrová nebo Anna K. a hledáme jednu skvělou písničku.
1: Víkend s Čechomorem
2: na rádiu Blaník.
0: Celý tento víkend trávíme totiž na Blaníku se skupinou Čechomor a právě teď čekáme na písničku Klevety, která opět po 25 letech od vydání alba Proměny je s Lenkou Dusilovou, ta na ní zpívá. No a jak Klevety vlastně vznikly, to nám prozradí ten nejpovolanější, a to je František Černý a Karel Holas.
3: Píseň Klevety jsme se rozhodli udělat teď k našemu turné nejnovějšímu, který nás čeká v roce 2026 v listopadu, protože máme čtvrtstoletí od vznik Proměn a chtěli jsme, aby jsme nehráli jenom ty Proměny, ale doplnili je taky nějakýma novějšíma písničkama, tak vznikly Klevety. A Klevety prostě je stará lidová píseň, kdy prostě se kvůli pomluvám ty lidi bohužel minou, tak nám to přišlo i textově takový jako hezký a saranžovali jsme, nebo náš klávesista Honza Kolář nám saranžoval orchestra, natočili jsme to s orchestrem Prague Philharmonia a samozřejmě to je duet, kde zpívá Lenka Dusilová a Franta Černý, protože oni dva k sobě patří jako bratra, sestra v tomhletom a prostě když jsme to teď nahrávali, tak opravdu se potvrdilo, že ta chemie jejich jako je tak dokonalá, že jsme nemohli si vybrat lépe.
0: Teď už víme, že hledáme další parádní písničku Klevety v našem vysílání. Volejte 800 109 109, jak zazní, tak držím palce.
2: Víkend s Čechomorem
1: na rádiu Blaník.
0: A my si dál pojďme hrát hezky česky, tohle už je Marie Rotrová, za chvíli to bude i Anna K. nebo zpěvačka Lucie Bílá. A jak říkám, možná přijde i ta výherní.

0: Dobré odpoledne, posloucháte Rádio Blaník, za chvíli vám zaspívají třeba Lucie Bílá.
1: Dá se dát tři chvíle, jak šňůry koráku.
0: České písničky z Blaníku pojedou dál a jedna bude dokonce výherní. Klavety Čechomor Alenka Dusilová. Jak zazní, vytáčejte 800 109 109. Pokračuje víkend se skupinou Čechomor. A zítra úderem páté vás čeká zase Česká hodinka se mnou a potom v 6 hodin už dobré ráno.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
3: Máme za sebou první letní koncert, užili jsme si ho v pátek v Havířově. No a zítra zase do Rachoty. Rámusit to tady na Blaníku bude zase od 6 od rána. A to už se na vás těším za Delkou, která se vrací zpátky. Budeme opět proplácet účtenky a zajímat nás budou i vaše dobré zprávy. Takže s Petrem a Adélkou už zítra od 6 ráno na Blaníku.
2: Radio Blaník.
4: Pohodové ráno.
2: Léto je tady.
4: A také letos můžete strávit první prázdninový víkend s Blaníkem v parku Miraculum v Milovicích.
2: Pojďte si s námi užít uprostřed přírody den plný zábavy, dobrodružství i odpočinku
4: s českými písničkami a dětskými interprety.
2: V sobotu 27. června v Miraculu s Blaníkem.
5: Den jako z pohádky vám přeje Madeta. Královna všech mléčných výrobků. Madeta. Tak chutná mléko.
6: Atraktivní nabídka u Autokoutek.
7: Prémiové vozy Omoda JQ.
6: SUV se 7letou zárukou.
7: S úspornými a výkonnými hybridními motory.
6: I hned k odběru a za skvělé ceny.
7: JQ 7. Pohon 4x4 s automatem již za 759 tisíc korun v plné výbavě.
6: K vyzkoušení i nové JQ 5 i další modely.
7: Ale jen u Autokoutek Liberec v Vratislavice.
6: Nezaváhejte, skladové vozy rychle mizí.
8: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise anebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
9: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
10: Nohy už vám tolik neslouží, ale přesto chcete být stále aktivní a soběstační? Seniorské elektrické tříkolky a čtyřkolky Selvo vás dopraví bez pomoci druhých na nákup k lékaři nebo na výlet. Nepotřebujete řidičák a ovládání je jednoduché. K vyzkoušení jsou v prodejně Selvo v Liberci, kde je lze nyní zakoupit se slevou až 33%. Selvo Liberec, Milady Horákové 1093.
11: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebr marš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová.
12: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
13: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
14: Serviceplus.cz.
15: Nisa Street Drift 2026. Nejnavštěvovanější driftingový závod sezóny už 21. června. Večerní battle Top 32. Kryté divácké zóny, koncert Paulího Garanda, Food Zona Merch. Tohle bude banger. Vstupenky na ticketportal.cz nebo na místě. Užij si s námi tenhle závod kolem nákupního centra Nisa Liberec.
16: Friedland se baví. Sobota 20. června. Hudba, tanec, divadlo, sport, koncerty. The Ushu Open. Adam Mišík, The People, Claymore, ACCZ. Otevřené muzeum i vstup na věž. Skvělé jídlo a pití. Friedland se baví. Sobota 20. června.
17: Objevte sever Čech. Lužické hory s tajemstvím skla i pivní stezkou.
18: Plavby lodí a romantika Máchova kraje.
19: Český ráj a unikátní pískovce.
20: Zubačkou do jezerek za severskou přírodou nebo hřebenovkou v Krkonoších.
21: Táhne mě to na sever. Za zážitky. Sever je přitažlivý.
22: Nejen ve zvuku, ale i v obraze.
23: Přesně to je Blaník na našem webu a sociálních sítích.
22: Videa ze studia.
23: Fotky z našich akcí.
22: I zajímavé příběhy vašich oblíbených moderátorů.
23: A k tomu soutěže o lákavé ceny.
22: To všechno je Blaník na Facebooku a Instagramu.
24: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.

0: Teda za mě nádherná písnička, co říkáte. No já si ji za chvíli pustím jen tak pro sebe, ale teď už tu máme výhru.
1: Víkend s Čechomorem na Rádiu Blaník.
0: A měla by to být Lenka, která se dovolala jako první. Respektive Lenka byla první, to je pravda. Potom Bohunka a teď je to ještě posluchačka Blanka. Blanko, dobrý den.
2: Dobrý den přeju všem. Aha,
0: tak vy jste třetí v pořadí a to znamená co, že jste vyhrála?
2: Úžasný, děkuju.
0: Řekněte mi, Blanko, co vy a Čechomor?
2: No Čechomor já úplně miluju, já už jsem byla snad na 6 koncertech, možná i víc, takže to je srdcovka. Jo?
0: Je to tak, já je mám taky strašně rád, jejich písničky, to je prostě paráda. A tahle ta klevety, ta teda stojí za to, co?
2: No,
0: ale vy jste se dovolala jako třetí, takže půlka písničky tu už jste neslyšela, takže v tu chvíli prostě jste slyšela jenom půlku, ale vy určitě znáte, že jo?
2: Jo, jo.
0: Dobrá, Blanko, 2 stupenky pro vás na koncert, vy si vyberete za chvíli jaký, to si řekne mimo vysílání, koho vemete sebou, mám 2 lupeny pro vás.
2: Asi kamarádku.
0: No tak jo, no tak si to moc krásně užijte, zdravíme do Hranic na Moravě a vy se mějte moc hezky naslyšenou.
2: Taky, naschranou, děkuju.
1: Víkend s Čechomorem na Rádiu Blaník. Připomeňte si rok vašeho života.
3: Každý všední den v 9 hodin.

0: ven. Ještě 7,5 minuty a máme 14 hodin, vy posloucháte Rádio Blaník. Vaším průvodcem je moje maličkost, tedy Martin Císař. A co dál tady u nás, tak třeba Slza a Doticha.
1: Doticha se vkrádám, snad už máme vůli říct, tentokrát...
0: Dalibor Janda.
2: Chází bez vyzvá.
0: A nebo Petr Kotval.
3: Kde kdo je dál, než jsem já dneska s tebou, nesmělej pár.
0: Tohle je Blaník Rádio, co hraje 27 let hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí. Rádio
5: Blaník. Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha v severních Čechách bude většinou oblačná, ojediněle s přehánkami. Večer pak čekáme ubývání oblačnosti a srážek. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 15 až 18 stupňů. Na horách to bude okolo 10 stupňů Celsia. O počasí je to všechno. Na řadě už jsou dopravní informace.
4: Rádio Blaník.
6: Nejvíc pohody.
4: A nejvíc českých písniček.
6: Za každého počasí.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
13: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
14: Firma na zážitky.
11: CZ.
15: Kdo šetří, má za 3.
16: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
15: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
16: Zítra ušetříme.
15: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
17: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12ka půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
19: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
8: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
6: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
4: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
9: Vláda projedná konec televizních poplatků. Hnutí ANO by získalo přes 30%. Dodávky musí nově mít tachograf.
6: Rádio Blaník.
9: Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Šárka Vykydalová. Vláda bude v pondělí řešit zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Ministři mají rozhodnout, kolik peněz budou po změně dostávat Česká televize a Český rozhlas ze státního rozpočtu. Vláda také projedná návrh, který by umožnil Nejvyššímu kontrolnímu úřadu prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Volby do poslanecké sněmovny by nyní vyhrálo hnutí ANO. Vyplývá to z květnového modelu agentury Kantar.cz. Vládní hnutí ANO by získalo 31,5% hlasů. O druhou příčku by se dělili opoziční Starostové a nezávislí a ODS se ziskem 15,5%. Do sněmovny by se dostalo 6 subjektů, a to včetně koaličních motoristů. Dodávky budou mít novou povinnost. Ty, které převážejí zboží přes hranice, musí být od července vybavené tachografem. Upřesňuje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
12: Od 1. července letošního roku budou muset být dodávky s nejvyšší povolenou hmotností od 2,5 do 3,5 tony vybaveny chytrým tachografem druhé generace, a to v momentě, že budou využívány pro mezinárodní dopravu nebo kabotáž, tedy vnitrostátní přepravu zahraničním přepravcem.
9: Za chybějící přístroj hrozí ve správním řízení pokuta až 500 tisíc korun. Už 550 let uplynulo od vydání první tištěné knihy na území Česka. Vznikla v Plzni a stala se důležitým mezníkem české historie. Událost připomíná výstava v Maashausu Plzeňské radnice. Co je tam k vidění, prozradí mluvčí města Eva Barborková.
13: Na výstavě jsou kromě informativních panelů k vidění také repliky historických knih, dále je to tiskařský stroj i různé pomůcky a další exponáty. Výstava představuje také významné osobnosti plzeňského knihtisku. K výročí vyšla i jejich publikace nazvaná 1476, poprvé se tisklo v Plzni.
9: Expozice potrvá až do 2. července. To byly zprávy, teď už se k mikrofonu vrací Martin Císař.
0: Ano, jsem tu a přeji krásné odpoledne, za minutu máme 14 hodin.
4: Martin Císař
11: na rádiu Blaník.
0: Tady u nás pokračuje víkend se skupinou Čechomor, ale ještě předtím jsou tu další a další a další české písničky pro vás. A potom přijde ta další výherní. Jaká to bude? Dozvíte se za chvíli.
11: Rádio Blaník.
0: Karel Zich, Lenka Filipová a písnička Mosty právě teď. Já vám přeji krásné odpoledne, hezkou neděli a buďte s námi dál.

0: Další parádní písnička v našem odpoledním vysílání. A teď míříme do Brna, do zoologické zahrady. Tady je mluvčí Jan Jindřich a ten nám sdělil nedávno skvělou zprávu. Mají tady nádhernou lví princeznu a nejen to.
1: My jsme se teď ocitli u lvů. Máme tady páreček a máme tady, jestli se nepletu, taky kotě malý.
2: Je to tak, je to naše lví rodina, samec Lolek, samice Kivu a máme tady narozené mládě z minulého roku z konce července, což je naše samička Binty. A my jsme máme velkou radost, že je to samice, protože nám tady bude moct zůstat, nebude muset odcestovat.
1: Jene, oni jsou nádherní, odkud pocházejí on a ona?
2: On a ona, tak samec Lolek pochází z Polska. Lolek, protože tam v Polsku je pohádka Bolek a Lolek, on je ze dvou bratrů, takže měl bratra Bolka, toto je Lolek a samice Kivu pochází, tuším, že z Maďarska.
1: No tady je to pohádková zoo, protože dole vlastně jsme viděli ty lední medvědy a tam to vlastně byla Elza Anna z pohádky Ledové království.
2: Je to tak, ale my obecně to pojmenovávání zvířat nemáme úplně rádi. My spíš jako chceme, aby si lidé užili ty zvířata jako taková, aby k ním neměli úplně tak citový vztah v rámci těch jmen. Protože pak, když zvíře odchází, tak je to samozřejmě větší citová zátěž, když se loučíte s nějakým pojmenovaným zvířetem, než když se loučíte jen se lvem.
1: Tak jo, děkuju. Je, teď dochází mazlení dcery s tatínkem.
2: Je to přesně tak. Ona ta Binty je nenechává moc v klidu, ani svého tátu, ani svoji mámu. Je to čert od narození, takže právě vznikají různé fotky a videa našich návštěvníků, kdy právě opravdu lvice skáče po tom lvovi, jde mu do tlamy různě. A my máme velkou radost z toho, že ten lev je takový kliděs a takový pohodár, že si to prostě nechává líbit.
1: Nádherný. Děkuji za rozhovor.
2: Není vůbec za co.
0: Pokud jste tam nebyli, vyražte. To je něco nádherného. Binty. Je to jméno Binty, no super. I'm going under in this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: To byla britská skupina Queen, posloucháte odpolední vysílání Rádia Blaninka, dál to bude znít hezky česky. O to se postarají Petr Spálený, Petr Kotwald a za chvíli Doticha a Slza. Já přeji hezké odpoledne a vítám Šárku, má informace ze světa fotbalu.
1: Fandíme naši. Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaninka.
2: Hezké odpoledne. Fotbalové mistrovství světa je v plném proudu. Čeští fotbalisté mají za sebou první utkání, při kterém podlehli Jižní Koreji 2-1. Další souboj naše reprezentanty čeká ve čtvrtek s Jihoafrickou republikou. Zápas proběhne v Atlantě v 18 hodin. Dnes v noci remizovala Brazílie s Marokem 1-1. Skotsko porazilo Haiti 1-0 a australští fotbalisté zvítězili nad Turky 2-0. Tématem se stal sporný gól Švýcarů v utkání s fotbalisty Kataru. Ten padl z pokutového kopu, kdy se podle mnohých hráč před samotným zákrokem ocitl v offsideu. Nepříjemným incidentem začal světový šampionát pro Angličany. Reprezentanty okradli zloději o věci za 18 000 dolarů. Stalo se tak před příjezdem na základnu v Kansas City, kde se budou připravovat během mistrovství světa. Z automobilu fotbalistům zmizely kopačky, míč, brankařské rukavice, stavebnice Lego a podepsané dresy. Tolik fotbalový speciál. Hezké odpoledne.
1: Fandíme našim.
3: Mistrovství světa ve fotbale
1: na Rádiu Blaník.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Atraktivní nabídka u Auto Koutek.
6: Prémiové vozy Omoda Jayku.
5: SUV se 7letou zárukou.
6: S úspornými a výkonnými hybridními motory.
5: I hned k odběru a za skvělé ceny.
6: Jayku 7. Pohon 4x4 s automatem již za 759 000 korun v plné výbavě.
5: K vyzkoušení i nové Jayku 5 i další modely.
6: Ale jen u Auto Koutek Liberec Vratislavice.
5: Nezaváhejte, skladové vozy rychle mizí.
7: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise anebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
8: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
9: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
10: Tak to musíme do Spoltexu.
9: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
10: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
9: Tak už pojeď.
10: Spoltex.cz.
11: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
12: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
13: Ah, konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
14: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
13: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
15: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití. Pozor v Jablonci! 19. června otevíráme Half Price. Čekají na vás světové značky za výjimečné ceny. Oblečení, obuv, doplňky, bytové dekorace, sportovní vybavení, doplňky pro zvířata a dokonce i občerstvení z celého světa. Vše na jednom místě. Prvních 50 zákazníků získá poukázku na nákup. Nenechte si ujít otevření 19. června v Central Jablonec. Half Price. Great Brands.
16: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
17: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle

0: Ilona Čáková s kapelou vystoupí v Hodkovicích. 20. června Ilona Čáková, Hitmakers a Logr. Koupaliště Hodkovice.cz.
1: Svítí.
2: Svítí.
1: I na síti všech sítí.
2: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
1: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
2: Blaník na Facebooku a Instagramu.

0: Slzavá písnička doticha, loučí se Martin Císař, těší se kolega Jirka Frélich od 15 hodin tady na Blaníku. Ale ještě něco pro vás mám.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Dobrá rada nad zlato, tak nějak se to říká. A já bych jednu dobrou radu pro vás měl. Vemte mobil, napište vaše jméno a příjmení, napište částku, kterou jste teď za něco dali. Je to úplně jedno co. Jestli to byl nový mobil, pračka, lednička, vyúčtování za mobilní služby, cokoliv. A nebo třeba faktura za hodinky. I to proplácíme.
3: Abych to nezamluvil, Katko, kdo dospíval na Blaníku?
4: Václav Metkář.
3: Je to tak a vy máte ty hodinky zadarmo.
0: V dobrém ránu Rádia Blaní kolega Petr Slíva proplácí vaše účty. Tak nám tedy napište, jak jsem říkal, ještě jednou částku, za co a vaše jméno a příjmení. Tohle odešlete na 603 118 118. A potom každé všední ráno, a co každé všední, prostě každé ráno poslouchejte Blaní. Nicméně, od pondělí do pátku se vám to může vyplatit, protože my vám ten účet proplatíme. Konkrétně Petr, ten platí.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaní.
0: A víte co, aby toho nebylo málo, ještě něco super pro vás máme.
2: Sluníčkové léto.
1: Na Blaníku víme, že sluníčka není nikdy dost.
2: Proto vám ho budeme rozdávat celé léto.
1: A vy na tom navíc můžete už brzy pořádně vydělat.
2: Sbírejte sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu
1: a vyhrajte peníze na ruku.
2: Možná i rovných 100 000 korun jenom pro vás.
1: Sluníčkové léto
2: s Blaníkem a Centropolem.

0: Kateřina Marie Tichá a Benji sa písnička Časy se mění. Ano, Časy se mění. Jirka Frélich se hlásí o slovo, přeje krásnou neděli. Písnička, kterou vám poslal ještě Martin Císař, a po 15. se těšte na skupinu Olympic. Taky Ivetu Bartošovou. Na Veronu a Ztracená bloudím.
1: Ztracená bloudím dál svým
0: snem. A taky na Rádio Blaník. Dál bude hrát hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. V severních Čechách bude zítra převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami. Večer pak bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 15 až 18 stupňů. Na horách to bude teplota okolo 10 stupňů Celsia. Tolik počasí, teď už se půjdeme podívat, jak to vypadá na silnicích.
2: Jak bude?
4: A co si vzít na sebe?
2: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
3: V Jablonce nad Nisou v ulici Pod Skálou probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut. Projíždějte tam opatrně. Na trase mezi Českou Lípou a Litoměřicemi při průjezdu Zimoří bourala také dvě osobní auta. Provoz je v místě vedený kyvadlově a zasahují tam záchranné složky. Projíždějte také opatrně. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Popsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
13: firma na zážitky.cz.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
6: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Vláda zvýší kvóty pro Filipínce. Laserový systém zamíří na Bory a Mírov. Prezident Pavel zatím udělil 4 milosti. Dobré odpoledne, u zpráv vás vítá Šárka Vykydalová. V Česku přibývají pracovníci z Filipín. Letos v březnu jich bylo téměř 15 tisíc. Za poslední dva roky se jejich počet zdvojnásobil. Téma probírali hosté Událostí komentářů z ekonomiky v České televizi. Filipínci míří především do tuzemských nemocnic. Podle záchranáře Jakuba Škody z Tomajerovy nemocnice se potýkáme s nedostatkem zdravotnického personálu. Chybí sestřičky, sanitáři i lékaři. Vláda chce od července zvýšit kvóty pro vysoce kvalifikované zaměstnance z tohoto státu. Ve věznicích pomůže nová laserová technologie. Dozorci tak budou vědět o nedovoleném pohybu vězňů dříve než stávající metody. Lidarová detekce umožní sledovat narušitele s přesností na centimetry. Vězeňská služba ji nasadí na Borech a Mírově. Náklady činí 21,5 milionu korun. Provoz bude stát dalších 9,8 milionů korun ročně. Prezident Petr Pavel od svého nástupu do funkce udělil 23 milostí, z toho 4 letos. Kolik žádostí o milost dorazilo na Pražský hrad od začátku roku, říká Filip Platoš z odboru komunikace prezidentské kanceláře.
9: V letošním roce bylo do kanceláře prezidenta republiky doručeno bezmála 450 žádostí o milost. Za celý loňský rok jsme jich pak evidovali celkem 1196.
8: Milostí může prezident zastavit trestní řízení, zmírnit či odpustit udělený trest nebo zahladit odsouzení. Z českých prezidentů institut nejvíce využíval Václav Havel. Vlaková doprava v Praze by se měla zrychlit, a to díky plánovanému libeňskému přesmyku. Ještě před zahájením prací se ke slovu dostanou lidé, ti mohou hlasovat o tom, jak bude most i jeho okolí vypadat. Jaké varianty jsou ve hře, ví mluvčí zprávy železnic David Kabele.
10: V anketě si lidi můžou vybrat nejen vzhled mostu, ale taky rozhodnout o využití prostoru pod ním. Může tam být amfiteátr s kavárnou, moderní dětské hřiště nebo sportoviště pro parkour, skateboardy a míčové hry. Odkaz je k dispozici na speciální stránce v sekci projekty na webu Správy železnic.
8: Hlasy můžete posílat až do konce června. To byly zprávy, teď už je tu zpátky Jirka.
11: Ano, 15. hodina.
12: Jirka Frélich
13: na Rádiu Blaník.
11: Nejvyšší čas taky se vás zeptat, co vám tento týden nebo dokonce už tento víkend udělalo radost, co vás potěšilo. Pište klidně teď SMSky na 603 118 118.
13: Rádio Blaník.
11: A na Blaníku zase hezky česky, tady je Tereza Kernlová a písnička Schody z nebe. Hezký poslech.

0: slovenská skupina Tým a písnička Nemám čo ztratit. Přejeme krásnou neděli a teď se podíváme na náš web radioblaník.cz. Tam totiž můžete slyšet další díl podcastu Čísla Česka. Kolega Daniel Rumpík si v něm povídá s Honzou Buriancem z agentury STEM Mark a tentokrát právě o probíhajícím mistrovství světa ve fotbale a je řeč také o tom, jak moc věříme našim proti Mexiku a proti Jihoafrické republice.
1: Tam už jsme malinko skeptičtější, polovina říká, jako, že bychom měli vyhrát, ale objevují se tam už skeptičtější hlasy na remízu nebo dokonce prohru. A třetí utkání s domácím Mexikem, který bude určitě velký svátek fotbalu a lec, kteří fanoušci si na to jistě i přistanou. Většina Čechů se spíše přiklání k tomu, že ačkoliv to bude krásné utkání, tak spíše tam bude ta prohra.
0: Celé povídání si můžete poslechnout a nebo ho taky vidět na našem webu radioblaník.cz nebo na našem YouTubeovém kanále. Tak a budeme hrát zase hezké písničky. Tady je ABBA, za chvíli Iveta Bartošová a Tři oříšky. Radio Blaník. Přejeme krásnou neděli. Za minutu už bude čtvrt na čtyři.

0: Já věřím, že vás potěšila písnička Ivety Bartošové Tři oříšky. Pište, co vám tento týden udělalo radost, co vás potěšilo. SMSky na 603 118 118 už začaly chodit, tak děkuji a klidně přidejte další. Za chvíli se na ně dostane taky opět Radeček a Eli. Písnička I takto za to stojí. Ano, I takto za to stojí poslouchat Blaník. Dál bude hrát Hezky česky.
1: Pojďte i vy a užijte si s námi fotbalovou horečku.
2: V Mexiku, Kanadě a Spojených státech amerických.
3: Šubidubi Amerika.
4: Šubidubi Amerika.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Každý den na rádiu Blaník.
5: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
2: To je tady.
1: A také letos můžete strávit první prázdninový víkend s Blaníkem v parku Miraculum v Milovicích.
2: Pojďte si s námi užít uprostřed přírody den plný zábavy, dobrodružství i odpočinku
1: s českými písničkami a dětskými interprety.
2: V sobotu 27. června v Miraculu s Blaníkem.
6: Den jako z pohádky vám přeje Madeta. Královna všech mléčných výrobků. Madeta. Tak chutná mléko.
7: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise anebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
8: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
9: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
8: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
9: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci Františkově.
8: Zahradagalas.cz.
10: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
11: Friedland se baví. Sobota 20. června. Hudba, tanec, divadlo, sport, koncerty. The Ushu Open. Adam Mišík, The People, Claymore, ACCZ. Otevřené muzeum i vstup na věž. Skvělé jídlo a pití. Friedland se baví. Sobota 20. června.
12: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
13: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle kraj.

0: Liberecká!
1: Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární Roxette, taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Dr. Pepe a další. Vstupenky na webu benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit!
2: Na Benátskou vás zvou Agentura práce ETK a chráněná dílna Service+.cz. Více na stránkách práce v ETK.cz.
3: Dáváme plechům funkčnost a tvar. Přesně, efektivně, odpovědně. Jsme Recuper Sichrov. Jednička v CNC zpracování plechů. Recuper.cz.
4: Vyrážíš za muzikou? Stav se do OC Nisa a na svůj oblíbený festival se vybav stylově. Nisa Liberec. Na dotek hudebním zážitkům.
5: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
6: Hele, co OC Nisa?
5: Zase, včera jsem tam byla na rande.
6: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to, vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
5: To je fakt. Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
6: Tak vidíš, ve čtyři jsem tam jak na koni.
4: Spojte příjemné s příjemným v OC Nisa Liberec.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: legendární skupina Bee Gees. V neděli 14. června na Blaníku doufám, že máte krásný den a pojďme se podívat na všechny ty nádherné SMSky, které nám chodí. Opravdu jedna za druhou mi dělá radost, protože teď třeba napsal Zdeněk, že mu udělal radost výlet do Poděbrad, poznal další lázeňské město. V Poděbradech nebyl ještě, to jsou věci. Tak si užívá nedělní siestu s pivkem a krásný víkend všem přeje na Blaník, my děkujeme. Pak tady dorazila SMSka od naší posluchačky, která píše, že jí udělal radost syn, který pomáhá ve zvládání nemoci i tím, že jí koupil náčiní na cvičení. No tak to je super, syn, zdravíme. No a pak závěrečné zkoušky dopadly dobře. Naše slečna, tady stojí v SMSce, udělala závěrečné zkoušky a je cukrářka. Zdravíme, jenom nevíme kam a koho, ale krásná SMSka. Radka zdraví z Horních Počernic. Ve středu darovala krev a z toho má vždycky krásný pocit. Radko, musím říci, že já jako miminko jsem potřeboval krev, tak nevíte nikdy, komu to udělá radost potom a komu to může třeba i zachránit život, že jste byla darovat krev. Tak dobrý pocit mám z toho i já. Vždycky, když slyším někoho ze svého okolí, že byl darovat krev a sám jsem taky chodíval, tak musím říci, že mi to vždycky dělalo radost. Janka zdraví milované Rádio Blaník a dnes potěšili dobré zprávy o zdraví, na které velmi dlouho čekala, takže děkuje našemu zdravotnictví za špičkovou úroveň. Všem hodně zdraví přeje taky naše posluchačka. Janko, zdravíme, pak je tady pozdrav od Hanky Poštové z Kamíka nad Vltavou, tím ta SMSka končí, třeba najdeme i zbytek. No a pak nám došla SMSka, že s přítelkyní přijel náš posluchač do jižních Čech na ryby, je tu krásně a poslouchá Blaník a bude tu týden. Zdraví z jižních Čech, v úterý zahájení dravců a s Blaníkem to půjde na jedničku. Já si myslím, že určitě ano, zdravíme tady ještě jednou jižní Čechy. A pak je tady SMSka, že udělala radost kolega pomocí luxování v kanceláři, v práci, a bylo to milé, píše Dáša z Prahy 9, tím, že vlastně v pátek potěšil a vyluxoval. No tak to jsou teda kolegové. Tady máme další SMSky a mě by zajímalo, jestli někdo dostane odvahu, zavolá na 800 109 109. Dnes tedy nebudu volat já, schválně, kdo mi zavolá, co ho potěšilo třeba teď o víkendu nebo tento týden. 800 109 109. SMSka, která dorazila. Syn Václav se dostal na Karlovu univerzitu na všeobecné lékařství. Jupí, tady stojí v SMSce. Radost neskutečná pro celou rodinu. No to chápu, tomu rozumím. No a Martin a Martina nás pozdravili z Karlových Varů. Kdo nás pozdraví teď? Spousta volajících, ale tady vybírám jednoho, Rádio Blaník. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Čenda.
0: Čendo, zdravím.
1: Já vás zdravím, já jsem vám chtěl jenom říct, že mě potěšilo, že po třech týdnech se s kolegou Spikou vracíme z Francie, z Paříže.
0: Aha.
1: A jsme rádi, že máme Blaník na cestu a je to moc fajn, hrajete skvěle.
0: Děkujeme, a to byla pracovní cesta nebo výlet?
1: Bohužel pracovní, no. Pracovní.
0: Jezdíte do Paříže pracovat, no tak to se máte.
1: No jo, tak by to bylo výjimečně, ale jezdíme takhle po celém Evropě, jakoby, no.
0: Super, super. Tak vás ale zdravíme na cesty.
1: Tak moc krát děkujeme a hrajte tak skvěle. Ne?
0: Děkujeme moc. Kde už jste teďka v tuhle chvíli?
1: Teď jsme projeli Karlovými Vary.
0: Takže jste přijeli hranice. Paráda.
1: Ano, ano.
0: A cesty v pohodě? Na Karlovarsku?
1: Jo, tady je to fajn, v Německu bude trošku zácpy, ale jinak je to fajn.
0: Tak ať dorazíte do cíle, kam až jedete?
1: Do Chomutov,
0: no to máte za chvíli.
1: Jo, to už máme, něco hodinku, takže to už je za pár.
0: Super, tak vás zdravíme oba dva na cestě z Paříže do Chomutova.
1: Okay, děkujeme.
0: Mějte se krásně, posílám Veronu.
1: Naslyšenou.
0: Naschle a písničku Ztracená bloudím. Díky za všechny krásné SMSky, za vaše telefonáty. A teď už na Blaníku při neděli zase dál. Hezky česky.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: Mira i na Blaníku a 16. hodina před námi. Těšte se taky na Aleše Brichtu a dívku s perlami ve vlasech. Lásko, kdo by tě vzal, komu zdá tělo i duši. Písnička Karla Gotta, Oheň v sobě máš? A taky Jelen Jana Kirchner, Co bylo dál? Co bude dál? Zprávy počasí, doprava a pak dál hezky česky.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Severočeská obloha bude zítra většinou oblačná. Ojediněle se mohou objevit i přehánky. Večer pak čekáme ubývání oblačnosti i srážek. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 15 až 18 stupňů. Na horách to bude okolo 10 stupňů Celsia. Tolik počasí, teď půjdeme na silnice.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Blaník za volantem.
2: Na Chomutovsku v Rokli bourala 3 osobní auta, počítejte tam s omezením provozu. Na Mladoboleslavsku v Michalovicích havarovala 2 osobní auta, projíždějte tam opatrně. A na Rychnovsku v Liberku nabouralo osobní auto do stromu, dejte tam také pozor. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy.
1: Kdo šetří, má za 3.
4: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ. XXL výprodej v online shop CZ.
8: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
14: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
15: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
16: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
17: U chorvatského pobřeží došlo k neštěstí. Dálnice zůstanou pro elektromobily zdarma. Zájem o práci v armádě se zvyšuje. Dobré odpoledne, přeje Šárka Vykydalová, jsou tu zprávy. Nejméně tři Češi dnes přišli o život v Chorvatsku. K tragédii došlo u Splitu po srážce katamaránu s plachetnicí. Další člověk se pohřešuje. Ostatní čtyři osoby byly převezeny do místní nemocnice. Katamarán, který se s plachetnicí srazil, plul na pravidelné lince mezi ostrovy Šolta a Brač. Plachetnice se po nárazu potopila. Elektromobily budou nejspíš dál jezdit po českých dálnicích bez poplatků. Stejná výjimka zůstane i pro auta na vodík. Majitelé nízkoemisních vozů pak budou dál kupovat známky se slevou. Ministerstvo dopravy původně navrhovalo, aby od příštího roku platili všechny tyto vozy stejné poplatky jako auta na benzín nebo naftu. Nakonec ale od tohoto plánu ustoupilo. Armáda hlásí vyšší zájem o službu. Cílem letošního roku bylo přijmout 2250 mužů a žen a to splnila už před polovinou roku. Podle velení by tak letos mohlo armádu posílit 3300 nových vojáků, což by bylo nejvíce od její profesionalizace. Podle vojska pomohly mírnější podmínky, jednodušší přijímací proces i vyšší platy a benefity. Nástupní plat vojáka teď vychází na zhruba 50 000 korun hrubého měsíčně. Města po celé republice investují miliony korun do oprav stárnoucí infrastruktury. Například Jablonec nad Nisou opraví za téměř 6 milionů korun opěrnou zeď v Tovární ulici, u které hrozí zřícení. Potvrzuje to i mluvčí města Jana Fričová.
7: Konstrukce zajišťuje stabilitu svahu u rušné silnice druhé třídy. Uvolněné kameny mohou ohrozit chodce i automobily. Opravu tak není možné dál odkládat. Práce jsou rozdělené do dvou etap.
17: Oprava nejvíc poškozeného úseku se bude dělat letos, druhá etapa naváže v příštím roce. Tolik zprávy, nyní už zpátky k písničkám předávám slovo Jirkovi.
1: Jirka Frélich
3: na rádiu Blaník.
0: Pár vteřin a bude tady 16. hodina. Stále platí, že prožíváme víkend z Čechomory. Kdyby náhodou zazněli, jo? Kdyby náhodou. Volejte 800 109 109, protože třetí volající získá vstupenky právě na Čechomory.
3: Rádio Blaník.
0: A taky CDčko, aby to nebylo málo. Hana Zagorová a Studánko Stříbrná. Teď můžete ušetřit vaše telefony. Teď jsem prozradil, že si sice hrajeme hezky česky, ale posíláme Haničku písničku. Tak si užijte další pěknou českou. Při neděli odpoledne posloucháte Blaník. Jsme za to rádi. Děkujeme.
10: Tak někdy se mi snívá, že zas dva cůbky má. Mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

0: Aleš Brichta, dívka s perlami ve vlasech na Blaníku. Tento týden jsme se s Mirkem Táborským vydávali na výlety, které jsou při vodě. No a vydali jsme se v pátek do údolí Černé. Možná jste si poslechli tento díl po 15. hodině a možná vám uniklo jako mě, to nevadí, je tady zpátky.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Mám pro vás ještě jeden tip na výlet podél vody. V malebné krajině Novohradského podhůří leží obec Soběnov, podle níž je pojmenována zdejší vrchovina, známá spíš jako Slepičí hory. Název Soběnov má také přehradní nádrž na řece Černé, která vznikla ve 20. letech 20. století. Něco přes kilometr od ní se nachází malá vodní elektrárna, která byla uvedena do provozu roku 1926 a pracuje tedy 100 let dodnes. Její poloha poměrně daleko od vodní nádrže není úplně obvyklá, ale má to své technické důvody. Hráz přehrady na řece Černé je pouze 8,5 metrů vysoká a 90 metrů dlouhá. Počátkem našeho tisíciletí prošla rekonstrukcí a je nyní železobetonová, takže je pevnější, ale je obložená kameny, takže zůstal zachován původní vzhled. Zajímavostí je propust pro vory. Od hráze vychází 557 metrů dlouhý tunel, na nějž navazuje betonový kanál o délce 544 metry, který ústí do vyrovnávací komory nad elektrárnou. Z komorové věže se voda řítí ocelovým tlakovým potrubím na dvě Francisovy turbíny do elektrárny, stojící o 60 výškových metrů níž. Elektrárna tak využívá docela velkého spádu. Vlastní tok řeky Černé se pod vrchem hradiště hluboce zařezává do údolí, jímž vede naučná stezka s názvem Údolím Černé. Stezka měří něco přes 4 kilometry, což je právě vzdálenost mezi přehradou a elektrárnou, pokud půjdete podél Černé. Na trase vám padne do oka zejména vysoká skála se zříceninou hradu Sokolčí. Pokud se budete chtít po naučné stezce vydat, dodám, že začíná 200 metrů od hráze přehrady a dostanete se k ní po silnici z Děkanských skalin. Až si stezku projdete, nemusíte se vracet zpátky stejnou cestou, ale můžete jít po široké lesní cestě kolem vyrovnávací komory a věžiček větracích šachet. Budete přitom kopírovat trasu potrubí mezi oběma částmi vodního díla. Návrat do cíle pod přehradu Soběnov si tím zkrátíte na 1 kilometr a pár metrů. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: A my jsme Blaník a teď vám hrajeme Mekyho Žbírku a písničku Možno sa ti zdá. 4:45 už je. Krásnou neděli, hezké odpoledne. Za chvíli taky Tomáš Klus.

0: Česky, česky.
1: Rádio Blaník.
2: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Tomáš Klus a písnička Vesmíru, za okamžik Jelen Jana Kiršner a Co bylo dál?
2: Co bylo dál, jenom vítr.
1: Dál po neděli přichází pondělí, to je jasná věc, ale příští týden v neděli už nás čeká první letní den a dokonce ten týden nám dá najevo, že se začne oteplovat, že se opravdu to léto blíží, protože sice tento týden nebyl zatím nic moc, o víkendu už se oteplilo, pravda, ale zítra 24 stupňů může někdy být, ve středu 25, v pátek 29, o víkendu kolem 30, no a hned po neděli, té další zase, až 35 stupňů. Takové vedro nás čeká, no prostě. Od teď za týden začíná léto.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Aktivní nabídka u Auto Koutek.
7: Prémiové vozy Omoda Jayku.
6: SUV se 7letou zárukou.
7: S úspornými a výkonnými hybridními motory.
6: I hned k odběru a za skvělé ceny.
7: Jayku 7. Pohon 4x4 s automatem již za 759 tisíc korun v plné výbavě.
6: K vyzkoušení i nové Jayku 5 i další modely.
7: Ale jen u Auto Koutek Liberec Vratislavice.
6: Nezaváhejte, skladové vozy rychle mizí.
8: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise anebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
9: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
10: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funébrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová.
11: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
12: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátska.cz. Benátka! Pojďte se bavit!
13: Na Benátskou vás zvou Agentura práce ETK a chráněná dílna Service+.cz. Více na stránkách práce v ETK.cz.
14: Dáváme plechům funkčnost a tvar. Přesně, efektivně, odpovědně. Jsme Recuper Sichrov. Jednička v CNC zpracování plechů. Recuper.cz.
15: Vyrážíš za muzikou? Stav se do OC Nisa a na svůj oblíbený festival se vybav stylově. Nisa Liberec. Na dotek hudebním zážitkům.
16: Pozor v Jablonci! 19. června otevíráme Half Price. Čekají na vás světové značky za výjimečné ceny. Oblečení, obuv, doplňky, bytové dekorace, sportovní vybavení, doplňky pro zvířata a dokonce i občerstvení z celého světa. Vše na jednom místě. Prvních 50 zákazníků získá poukázku na nákup. Nenechte si ujít otevření 19. června v Central Jablonec. Half Price. Great Brands.
17: Konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety. Moje nohy to vždycky odnesou.
18: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
17: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
19: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.

0: Čechomor a písnička Větříček. Vy jste poznali velmi dobře, že hrajeme Čechomory.
1: Víkend s Čechomorem
2: na Rádiu Blaník.
0: A mnozí jste na to taky netrpělivě čekali tady u nás na Blaníku, u telefonu, u rádia. Víte, jak to dopadlo? Kdo byl první? A mimochodem vyhrává ten třetí, ale první na telefonu?
3: Dobrý den, tady Katko.
0: Katko, první, zkoušejte to, vyhrává třetí. Držím palce.
3: Dobře.
0: Kdo pak je druhý? Rádio Blaník, dobrý den.
4: Dobrý den, Lubor.
0: Druhý volající, držím palce, zkoušejte, třetí vyhraje.
4: Jasný, díky.
0: Tak uvidíme, kdo pak bude mít to štěstí. Rádio Blaník, dobrý den.
5: Dobrý den.
0: Dobrý den.
5: Tady Křeslice.
0: Křeslice, no vidíte. A křesní jméno mi taky řeknete?
5: No Karel.
0: No Karel. Karel potlesk. Karel má potlesk. Protože se to podařilo, ano, třetí volající na telefonu je Karel a vyhrává tedy, sami to asi řeknete, co vyhráváte, vy to víte.
5: No, CDčko.
0: CDčko?
5: A dvě stupenky.
0: A dvě stupenky, perfektní. Tak jsou vaše, ještě jednou potlesk. Užijete si určitě nádherný koncert skupiny Čechomor, protože pro vás máme tedy dvě stupenky na jedno z jejich letošních krásných představení a ještě úplně nové album Proměny pokračování, které vyšlo 25 let od legendárního alba Proměny. Tak vydržte mi chviličku na telefonu,
5: děkuju.
0: Já vám moc gratuluji, ještě mi řekněte, odkud nám voláte?
5: Z Prahy Křeslic.
0: Praha, tak zdravíme Prahu, sluníčko, že?
5: Sluníčko teď je, akorát je vítr venku, no to víte.
0: Rozumím. Tak vy jste udělal vítr tady naším dalším soutěžícím tím, že jste se dovolal jako třetí. Moc gratuluji, užijte si Čechomory.
5: Děkuju.
0: Tak a dneska bude ještě šance vyhrát vstupenku a CDčko, protože pro vás máme písničku Gorale.
6: Za lesami, za gurami, za dolinami, hej!
0: A jakmile zazní v našem vysílání, platí stejné pravidlo, ten třetí na telefonu 800 109 109 vyhrává. Koukám, že nám voláte dál třeba koncovka trojčíslí 151 276. My máme na telefonu více volajících, ale ten třetí, ten je důležitý, ten třetí na 800 109 109.
2: Víkend s Čechomorem
1: na Rádiu Blaník.
2: Dobré ráno, Rádio Blaník.
7: Máme za sebou první letní koncert, užili jsme si ho v pátek v Havířově. No a zítra zase do Rachoty. Ramusit to tady na Blaníku bude zase od 6 od rána. A to už se na vás těším za Délkou, která se vrací zpátky. Budeme opět proplácet účtenky a zajímat nás budou i vaše dobré zprávy. Takže s Petrem a Délkou už zítra od 6 ráno na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
1: Pohodové české rádio.
0: A teď už úžasný Karel Gott a písnička Oheň v sobě máš. Pokud s námi hrajete o Čechomory, věřím, že šance ještě přijde, tak pozorně poslouchejte Rádio Blaník. Přejeme krásnou neděli, je 16:45, nám se do studia Rádia Blaník taky pořádně opřelo sluníčko. Je znát, že za týden opravdu bude první letní den, tak si užijte i krásnou českou. Karel Gott.

0: Brazilský zpěvák a bez pochyby jeho největší hit právě teď na Blaníku, no a před námi 17. hodina a po ní Helena Vondráčková.
1: Najdete dům do všech koutů, najdete stín a jen stín.
0: Taky Michal David, život je náš.
2: Život je náš, nezbývá čas, na tobě je jen co s tím udělat.
0: A nebo Dalibor Janda, hráli jsme Kličkovanou. Rád budeme Kličkovanou, ale hlavně hezky česky na Blaníku.
3: Rádio Blaník.
4: Rádio Blaník. Počasí.
3: Rádio Blaník.
5: Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Severní Čechy čeká zítra většinou oblačno, ojediněle i s přehánkami. Večer pak ale bude ubývat oblačnosti i srážek. Nejvyšší odpolední teploty by zítra měly došplhat mezi 15 až 18 stupňů. Na horách to bude teplota okolo 10 stupňů Celsia. O počasí všechno, na řadě už je doprava.
3: Jsme Blaník.
4: Pohodové rádio do každého počasí. Blaník za volantem.
5: V Teplicích na nádražním náměstí bourala dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením provozu a projíždějte opatrně. Na Českolipsku v zákupech v Borské ulici došlo k dopravní nehodě motorky. Na místě jsou záchranáři. Počítejte tam se zdržením. A nehodu máme hlášenou také na Mladoboleslavsku. V Michalovicích bourala dvě osobní auta. Dejte pozor i tady. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy, které pro vás má připravené Šárka.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
7: XXL výprodej v online shop CZ.
8: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví z Pomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: firma na zážitky
3: CZ.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
9: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Při nehodě lodí v Chorvatsku zemřeli Češi. Ministr Plaga slibuje vyšší platy učitelů. ANO zůstává nejsilnější stranou. Příjemné odpoledne vám přeje Šárka Vykralová. Po srážce katamaránu s plachetnicí v Chorvatsku zemřeli nejméně 3 Češi. Další člověk se pohřešuje. Neštěstí se odehrálo předpolednem v průlivu mezi ostrovy Brač a Šolta. Do pátrání po pohřešovaném byla zapojena všechna dostupná záchranná plavidla v okolí Splitu i vrtulník. Plachetnice, na jejíž palubě cestovalo 8 Čechů, se po nárazu s katamaránem potopila. 75 tisíc korun. Na takovou částku by chtěl ministr školství Robert Plaga navýšit průměrný plat učitelů. Chce toho dosáhnout do konce volebního období. Nástupní plat učitelů hodlá navýšit na 50 tisíc korun. Ministr to řekl v nedělní debatě České televize. Chce tak naplnit zákon, který stanovuje závazek 130% průměrné mzdy pro pedagogy. Hnutí ANO si udržuje výrazný náskok před ostatními stranami. Jeho podpora ale oproti dubnu mírně klesla. Vyplývá to z květnového volebního modelu agentury Kantar.cz. ANO by nyní získalo 31,5% hlasů. O druhé místo se dělí ODS a hnutí STAN, které mají schodně 15,5%. Následují Piráti, po nich SPD a do sněmovny by se dostali i motoristé se ziskem 5%. Už 550 let uplynulo od vydání první tištěné knihy na území Česka. Vznikla v Plzni a stala se důležitým mezníkem české historie. Událost připomíná výstava v Maashausu Plzeňské radnice. Co je tam k vidění, prozradí mluvčí města Eva Barborková.
12: Na výstavě jsou kromě informativních panelů k vidění také repliky historických knih, dále je to tiskařský stroj i různé pomůcky a další exponáty. Výstava představuje také významné osobnosti plzeňského knihtisku. K výročí vyšla i publikace nazvaná 1476, poprvé se tisklo v Plzni.
11: Expozice potrvá až do 2. července. To byly zprávy, teď už předávám slovo Jirkovi.
13: Šárko, děkuji. Bude tady za minutu 17. hodina.
14: Jirka Frélich
10: na rádiu Blaník.
13: A stále čekáme na další písničku Čechomorů a někomu rádi rozdáme 2 vstupenky a taky nové CDčko Čechomorů, tak pozorně poslouchejte, zda neuslyšíte gorále. Zní to takto.
15: Za lesami, za gurami, za dolinami, hej!
13: Ano, to jsou Čechomoři 800 109 109, až zazní písnička celá.
10: Rádio Blaník.
13: Teď ale zazní taky Argema a Tohle je ráj, Tohle je Blaník, hraje vám hezky česky. Za chvíli taky Helena Vondráčková nebo Dalibor Janda, tak si užijte krásné české písničky. V neděli v podvečer na Blaníku my vám přejeme ničím nerušený poslech. Užijte si hezky česky.

0: Phonom Blondes a písnička What's Up. No a zítra ráno po 9:00, nechci strašit, bude pondělí a čeká nás tajemný rok. Vypůjčil jsem si znělku ze zítřejšího tajemného roku a taky ukázku. V tom zítřejším tajemném roce se dokonce jeden televizní pořad objevil na našich obrazovkách a poznáte ho alespoň podle té úvodní znělky. Možná už tušíte, možná vůbec ne, ale každopádně zítra tajemný rok, ve kterém se vypravíme do jednoho konkrétního období. Od ledna až po prosinec se konaly různé zajímavé akce a události, o kterých vás bude informovat Petr Slíva. Jako další nápovědu přidá i písničky z toho konkrétního roku a takový bude zítřejší tajemný rok. Chviličku bude s vámi hrát kličkovanou, ale pak se určitě dobereme správného výsledku.
1: Tajemný rok
2: na Rádiu Blaník.
0: Tak zítra po 9:00, já už trošku tuším, ale teď si budeme skutečně hrát kličkovanou. Tady je Dalibor Janda a na Blaníku zase hezky česky. Pěkný poslech.

0: Zpěvačka Bonnie Tyler na rádiu Blaník při neděli. Krásný poslech přejeme za chvíli Michal David. A život je náš. Život je skvělý, když Petr platí vaše účty, bude platit zase za chvíli a to už bude brzy, ráno po 7, no není to tak brzy, ale zítra už se na to zase vrhne a proplatí účet tomu, kdo nám pošle na 603 118 118, no ale každopádně do té doby ještě spousta krásných písniček dnes v neděli v podvečer, kromě Michala Davida i Iveta Bartošová a co víc Iva Lecká, její dnešní dobré rady do zahrady, řeč bude o krtkovi, pokud se vám objevil na zahradě a nevíte, co s tím, tak Iva poradí. Krtek totiž může být i velmi užitečný. No a tady jsou ty účty.
1: Známe to všichni.
2: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
1: Víte co? Hosté je na naši hlavu.
2: My je za vás vyřešíme.
1: Ať to stojí, co to stojí.
2: Každé všední ráno krátce po 7.
1: Petr platí vaše účty.
3: Aktivní nabídka u Auto Koutek.
4: Prémiové vozy Omoda Jayku.
3: SUV se 7letou zárukou.
4: S úspornými a výkonnými hybridními motory.
3: I hned k odběru a za skvělé ceny.
4: Jayku 7. Pohon 4x4 s automatem již za 759 tisíc korun v plné výbavě.
3: K vyzkoušení i nové Jayku 5 i další modely.
4: Ale jen u Auto Koutek Liberec Vratislavice.
3: Nezaváhejte, skladové vozy rychle mizí.
5: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise anebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
6: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
7: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
8: Tak to musíme do Spoltexu.
7: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
8: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
7: Tak už pojeď.
8: Spoltex.cz.
9: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
10: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
11: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
12: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
11: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
12: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
11: Zahradagalas.cz.
13: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
14: Friedland se baví. Sobota 20. června. Hudba, tanec, divadlo, sport, koncerty. The Ushu Open. Adam Mišík, The People, Claymore, AC.cz. Otevřené muzeum i vstup na věž. Skvělé jídlo a pití. Friedland se baví. Sobota 20. června.
15: Užijte si sever Čech.
16: Lužické hory s tajemstvím skla i pivní stezkou.
17: Plavby lodí a romantika Máchova kraje.
18: Český ráj a unikátní pískovce.
19: Zubačkou do jezerek za severskou přírodou nebo hřebenovkou v Krkonoších.
3: Staňte se sběratelem zážitků a vypravěčem krás severu. Protože sever je přitažlivý.
5: Rohozec.
20: Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
21: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle kraj.

0: Iveta Bartošová, písnička Nekonečná, krásná věc. Za chvíli Olympik, otázky. Otázky máme i na Ivu Leckou, co s Krtkem na zahradě.
1: Rádio Blaník uvádí
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, dneska se podíváme na jednoho z nejpracovitějších pomocníků, kterého většina lidí považuje za škůdce. Řeč je o Krtkovi. Když se ráno objeví na pečlivě udržovaném trávníku nový kopeček, málo kdo má radost. Krtek si ale ve skutečnosti na našich rostlinách nepochutnává, živí se především larvami hmyzu, drátovci, ponravami nebo slimáky a jejich vajíčky. Jinými slovy, uklízí podzemí všechno, co by mohlo našim záhonům škodit. Jeho tunely navíc půdu provzdušňují a pomáhají vodě pronikat ke kořenům rostlin. Problém je, že při své práci příliš nehledí na estetiku a zanechává po sobě známé hromádky hlíny. Krtek dokáže za jediný den vyhloubit desítky metrů chodeb. Pokud vám ale krtinec uprostřed trávníku radost nedělá, existují šetrné způsoby, jak krtka přesvědčit k odchodu. Pomoci mohou vibrační plašiče, které vytváří pro krtka nepříjemné otřesy. Někteří zahrádkáři nedají dopustit na větrníky zapíchnuté do země nebo plastové lahve nasazené na tyči, které přináší vibrace do podzemí. Důležité je vydržet několik týdnů, krtek bývá vytrvalý a hned tak se nevzdá. Naopak různé domácí pokusy s chemikáliemi nebo zaléváním chodeb nejsou příliš účinné a mohou poškodit půdu i další živočichy. Pokud zakládáte nový trávník nebo záhon, existují speciální sítě proti krtkům, které se instalují pod povrch země a zabrání jim prorazit noru. Než začnete s krtkem bojovat, zvažte, jestli vám skutečně způsobuje škody. Někdy stačí pravidelně rozhrnout několik kopečků hlíny a využít je jako kvalitní zeminu pro květiny. Pokud se ale rozhodnete krtka vystěhovat, sáhněte raději po šetrných metodách, které neublíží ani jemu, ani vaší zahradě.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na rádiu Blaník.
0: Tak to slyšíte, dokonce si pamatuju, že děda měl na zahrádce takové ty větrníky zapíchnuté mezi záhonky a už chápu proč. Je to proti krtkům a fungovalo zřejmě. Tady je skupina Olympik a písnička Otázky. Hrajeme si dál na Blaníku hezky česky. Za chvíli už bude 6:15. Pěkný poslech.

0: Marie Rotrová, písnička Večerem z Hýčkana a za okamžik 18. hodina, ano, blíží se večer, tak si dáme třeba Valdemara Matušku.
1: Prozrať mi můj, pane šlechetní.
0: Hned po zprávách ale Lenka Filipová.
2: Kratičký sen se mi kránu až zdám před probuzení.
0: Taky Slza a Celibát.
3: Chci dál spát spolu za celibát, za moudrost bláznit za ticho.
0: Po 18. hodině na Blaníku budeme dál hrát hezky česky.
4: Rádio Blaník.
5: Rádio Blaník. Počasí.
4: Rádio Blaník.
6: Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek v severních Čechách většinou oblačno. Ojediněle se mohou objevit i přehánky. Večer ale čekáme ubývání oblačnosti i srážek. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 15 až 18 stupňů. Na horách to bude okolo 10 stupňů Celsia. Tolik počasí, teď už je tu doprava.
5: Rádio Blaník.
7: Nejvíc pohody
5: a nejvíc českých písniček.
7: Za každého počasí.
5: Za volantem.
6: V Děčíně v Kamenické ulici nabouralo osobní auto do zaparkovaného vozu, dejte tam pozor. V Teplicích na nádražním náměstí bourala dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením provozu a projíždějte opatrně. A na Českolipsku v Zákupech v Borské ulici došlo k dopravní nehodě motorky. Na místě jsou záchranáři, počítejte tu se zdržením. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro severní Čechy. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy, které pro vás má připravené Šárka.
8: Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
14: Firma na zážitky.
12: CZ.
15: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
16: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
18: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
19: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
19: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
5: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
16: Hnutí Duha spustilo komunitní solární elektrárnu. Záchranáři vyzývají k darování krve. Lidé ovlivní podobu libeňského přesmyku.
4: Blaník.
13: Hezký podvečer přeje Šárka Vykydalová, jsou tu zprávy. Energetické družstvo Hnutí Duha spustilo svou první komunitní solární elektrárnu. Umístilo ji na střeše ekofarmy pro bio ve Velkých Hostěrátkách na Břeclavsku. Dnes Hnutí Duha uspořádalo na farmě oslavu ke zprovoznění elektrárny s občerstvením a kulturním programem. Cílem družstva je vytvořit komunitu 20 až 30 členů, kterým by sdílená elektřina mohla pokrýt asi 30% jejich roční spotřeby. Jihomoravští záchranáři darovali přes 60 litrů krve. Do fakultní nemocnice v Brně přišlo během týdne 136 hasičů, policistů i záchranářů. Příslušníci si díky své práci uvědomují význam dárcovství krve a s touto myšlenkou také k činu přistoupili. Zároveň vyzývají k darování krve i veřejnost. Univerzita Palackého vylepšuje aplikaci pro učitele chemie, takzvanou Pokusnici.cz. Ta nově neobsahuje jen návody na chemické pokusy, ale také evidenci chemikálií a přehled laboratorního vybavení. Aplikace má učitelům usnadnit přípravu praktické výuky. Novinkou je také interaktivní průvodce, který krok za krokem vede při experimentech a pomáhá omezit chyby v laboratoři. Vlaková doprava v Praze by se měla zrychlit, a to díky plánovanému libeňskému přesmyku. Ještě před zahájením prací se ke slovu dostanou lidé. Ti mohou hlasovat o tom, jak bude most i jeho okolí vypadat. Jaké varianty jsou ve hře, ví mluvčí zprávy železnic David Kabele.
20: V anketě si lidi můžou vybrat nejen vzhled mostu, ale taky rozhodnout o využití prostoru pod ním. Může tam být amfiteátr s kavárnou, moderní dětské hřiště nebo sportoviště pro parkour, skateboardy a míčové hry. Odkaz je k dispozici na speciální stránce v sekci projekty na webu Správy železnic.
13: Hlasy můžete posílat až do konce června. Tím zprávy končí, já předávám slovo Jirkovi.
0: A já děkuji, 18. hodina je tady.
21: Jirka Frélich
22: na rádiu Blaník.
0: A teď už Lenka Filipová, písnička Zamilovaná, taky Ilona Čáková. Pojďme si hrát hezky česky.

do očí a najde sílu říct, odcházím lásko navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

0: Bradley Cooper, jejich hit, který se jmenuje Shallow, a jenom takový test, jenom takový pokus.
1: Za lesami, za gurami, za dolinami, hej!
0: Ano, okamžitě se rozblikal telefon 800 109 109, ale v klidu. To je teprve ukázka písničky, na kterou čekáme.
2: Víkend s Čechomorem
3: na Rádiu Blaník.
0: Ale je dobře, že jste ve střehu a držíte po ruce telefon a čekáte, kdy bude ten správný okamžik vytočit 800 109 109. Teď ještě ne, nicméně ano, Gorále, to je ta písnička, na kterou čekáme tady u nás na Blaníku. Mimochodem je to výherní písnička a jak vznikly Gorále, tak to nám poví ten nejpovolanější Franta Černý a s ním taky Karel Holas.
4: To je tak, že jsme hráli s Kájou takhle na výstavišti.
5: Ano.
4: A tam se vždycky hrálo a pak byla pauza. A v té pauze...
5: Nebezpečná pauza bych
4: řekl. Nebezpečná. A tam vždycky v té pauze hrál někdo jiný. A teďka tam přišel nějaký Poláci připitý a začali zpívat tady tu píseň. No. A já říkám, kluci, o čem to je? Ať jsme tomu pořádně nerozuměli. A až jsme zjistili, o čem to je,
5: tak jsme ji nezačali hrát.
4: Tak jsme ji nezačali hrát, protože to je zakuklená píseň, který vlastně nikdo nerozumí z začátku.
5: Až na konci.
4: Až na konci. A to je právě to, že ta píseň je zajímavá tím, že vlastně některé písně, vlastně skoro všechny lidové písně, jsou o lásce a opěvování lásky, a tady to je opěvování
5: všeho kolem lásky.
4: Ta láska tam je trošku jako zvýrazněná jinak, že tam jsou ke konci jako, tam už je potom ke konci trojka, každá trojka dobrá potom.
5: Ano, tím bych to zakončil.
4: No, tak bych to ukončil.
0: Tak jakmile písnička zazní tady u nás z Blaníku, tak volejte 800 109 109, třetí volající získává nové CDčko Čechomoru a taky dvě vstupenky.
3: Víkend s Čechomorem
2: na Rádiu Blaník.
0: Teď ale Petr Spálený a písnička Kdybych já byl kovářem. Na Blaníku hrajeme hezky česky a dáme taky za chvíli slzu a celibát. Užijte si české písničky a hezkou neděli přejeme z Blaníku.

0: Slza a písnička Celibat tady u nás na Blaníku, za chvíli Botox, oblekneme si pyžamo. Chci být tvoje úplý pyžamo na spaní, nečekej žádný provinilý vzlikání. A co se týká třeba toho, že vaše děti s vámi hrají hru, že až se setmí půjdu spinkat, tak příští týden bude nejdelší den a nejkratší noc a bude to právě za týden v neděli, kdy zároveň začíná letní slunovrat a to znamená, že začne astronomické léto. Tak už za týden léto, teploty pak vyšplhají dokonce až na 30 a potom příštím víkendu nás prý čeká až 35. No a na Blaníku nás čeká sluníčkové léto.
1: Sluníčkové léto.
2: Na Blaníku víme, že sluníčka není nikdy dost.
1: Proto vám ho budeme rozdávat celé léto.
2: A vy na tom navíc můžete už brzy pořádně vydělat.
1: Sbírejte sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu
2: a vyhrajte peníze na ruku.
1: Možná i rovných 100 000 korun jenom pro vás.
2: Sluníčkové léto.
1: S Blaníkem a Centropolem.
2: Léto je tady.
1: A také letos můžete strávit první prázdninový víkend s Blaníkem v parku Miraculum v Milovicích.
2: Pojďte si s námi užít uprostřed přírody den plný zábavy, dobrodružství i odpočinku
1: s českými písničkami a dětskými interprety.
2: V sobotu 27. června v Miraculu s Blaníkem.
1: Den jako z pohádky vám přeje Madeta. Královna všech mléčných výrobků. Madeta. Tak chutná mléko.
3: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise anebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset, taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Dr. Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka! Pojďte se bavit!
6: Na Benátskou vás zvou Agentura práce ETK a chráněná dílna Service+.cz. Více na stránkách práce v ETK.cz.
7: Dáváme plechům funkčnost a tvar. Přesně, efektivně, odpovědně. Jsme Recuper Sichrov. Jednička v CNC zpracování plechů. Recuper.cz.
8: Vyrážíš za muzikou? Stav se do OC Nisa a na svůj oblíbený festival se vybav stylově. Nisa Liberec. Na dotek hudebním zážitkům.
9: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Hakem.cz. Spěte jako miminko.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům. Rádio Blaník.
5: Rádio Blaník.

0: Ano, vy jste velmi dobře poznali, že toto jsou Čechomoři. 800 109 109, okamžitě se rozblikal telefon a na telefonu kdo?
1: Dobrý den, tady Lenka.
0: Laničko, první. Naschle, držím palce, zkoušejte. Rádio Blaník, dobrý den, kdo pak je druhý na telefonu?
2: Dobrý den, je to Škoda.
0: Trošičku. Malinko chybělo a už to mohlo být, ale ten třetí volající na telefonu 800 109 109 právě teď. Já už vidím telefonní číslo a uvidíme, kdo se mi ozve. Rádio Blaník, dobrý den, kdo pak
3: dobrý
0: je tam?
3: Hej Milan, zdravím vás.
0: Já vás taky zdravím, Milane. A řekněte mi, odkud nám voláte?
3: Z Prahy teď.
0: Teď z Prahy, Milane? Tak já vám tleskám. Já vám tleskám, protože získáváte od nás právě dvě vstupenky a taky CDčko Čechomorů, tak si ho užijte. CDčko se jmenuje Proměny pokračování a dvě vstupenky si můžete vybrat, kam budete chtít na dnešní, letošní tedy koncerty skupiny Čechomor. Jak jste si dnes užil ve vysílání Čechomory?
3: To super.
0: Super. A s napětím, zda se dovoláte, předpokládám.
3: Prosím ještě jednou.
0: A trošku s napětím, zda to vyjde.
3: Ano.
0: Tak.
3: No, no, no.
0: A kromě vás tady vidím na lince spoustu dalších a dalších volajících. 272 na konci, 510, čtvrté, páté, šesté místo. No, prostě pořád někdo volá, ale vám se to podařilo, tak já vám moc gratuluji. Zůstaňte na telefonu, ať vám máme kam poslat vstupenky a CDčko.
3: Děkuji, mějte se.
0: Taky se mějte krásně, no a víkend s Čechomory, doufám, že jste si užili taky.
4: Víkend s Čechomorem na Rádiu Blaník. Čekali jsme na to dlouhých 20 let. A jsme konečně tam, na mistrovství světa ve fotbale. Pojďte s námi fandit našim, každý den na Rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Pohodové české rádio.
0: A teď už skupina Lucie, písnička Dotknu se ohně, za chvíli Valdemar Matuška a písnička Z noci na Karlštejně dověží. Tak si užijte Blaník, po 19. hodině písničky na přání a budeme hrát třeba Karla Gotta, Adama Ďuricu a Brontosaury a spoustu dalších a dalších krásných písniček. Hezkou neděli.

0: skupina Činasky a písnička Vrchabí, jak říkal Michal Malátný, písnička podle skutečné události, která vznikla na základě cesty do Vrchlabí. Zdravíme Vrchlabí a celou naši krásnou zemi a po 19. hodině písničky na přání, třeba Karel Gott. Vybrali jste už z hor zní zvon. Taky Brontosauři a Stanky. Jedna šenkýřka, tedy Jarda Hypochondr, taky to rozjedeme, budeme dál hrát hezky česky.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
4: XXL výprodej v online shop CZ.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Rádio Blaník, počasí.
9: Rádio Blaník.
0: Aktuálně nám prší na Děčínsku a taky na Liberecku a v Orlických horách, kde jsou teploty nejnižší, většinou okolo nějakých 10 stupňů Celsia. Naopak nejtepleji na jižní Moravě, 21 stupňů hlásí právě teď třeba Hluboká. Zdravíme Hlubokou, co se zítřka týká, tak počítejte s tím, že teploměr vystoupá až na 21 stupňů. Jižní Morava se může těšit na 24, zítřek bude polojasný, během dne ale postupně oblačný a s přeháňkami. Postupně začnou přeháňky ustávat, ale nejvíce srážek má být v Olomouckém kraji a také na severní Moravě. V noci se ochladí na 11 až 7 a noc bude většinou polojasná.
8: Jirka Frélich
9: na rádiu Blaník.
0: Krátce po 19. hodině pojďme odstartovat písničky na přání, o které jste si psali na naše stránky radioblaník.cz. Plnit přání začneme za chvíli, to první přání posíláme dnešním oslavencům. V kalendáři je Roland, ale pokud máte třeba narozeniny, tak vám taky hrajeme. Tady je Aleš Brichta a Rakajn a písnička Slečna závist. Hrajeme si hlavně hezky česky.

Rakajn, Aleš Brichta, Slečna Závist a Nedvědi stánky právě teď, protože přání dorazilo ze Znojemska, z obce Újezd a je tady vzkaz pro Láďu. Láďo, vše nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví, lásky, máme tě rádi, vzkazuje Petruška, Simona, Ládík, Adam, Terka a Sofinka a taky my z Rádia Blaník přejeme k narozeninám všechno nejlepší a tady už je písnička, kterou jste si vybrali, Brontosauři a stánky. Hezký poslech.

Brontosauři a písnička Stánky a hned je tady další písničkové přání, na které se vrhneme. Dorazilo totiž z Hlubočky, obec, která určitě bude známá nejenom pro Martina, ale taky pro Lucku, protože Lucka má tady krásný vzkaz od Martina. Moje milá Lucie, je to rok, co si udělala první krok, ve kterém jsem ani nevěřil, že se stal. Za tu dobu jsem nelitoval jediné chvíle s tebou a s vámi a nevěřil bych, že na mě někdo jako ty čeká a poznám lepší a šťastnější část života. Vzkazuje Martin se slovy miluji tě, jak jen nejvíc to jde. A posílá Adama Ďuricu a písničku Mandolina a my zdravíme taky Hlubočky, Luci, Martina a všechny, kteří poslouchají Blaník.

Adam Ďurica a písnička Mandolína, jsou tady dvě přání. Z Křenovic napsala Ivana a přeje všechno nejlepší paní Ivaně Průžové, nejmilovanější manželce, mamince, babičce, k narozeninám a vzkazuje: děkujeme za všechno, co pro nás děláš, za tvou lásku a péči o celou rodinu. Máme tě moc rádi, manžel Milan, dcery Ivanka a Deniska a vnoučata Karolínka, Verunka, Tomík a Ondrášek. A pak došel ještě jeden vzkaz. 14. června to bude rok, co nás opustila manželova maminka, paní Ivana Resutíková, a prosí o zahrání písničky od Karla Gotta, kterého poslouchala nejraději. A vzkazují: maminko, už je to rok, co tu nejsi s námi, chybíš nám, vzpomínáme na tebe a posíláme ti tam nahoru písničku Lenka, Miloš, vnoučata a pravnoučátka.

Písnička jak na přání ve čtvrt na 8 Karel Gott a střídá ho Hana Zagorová. Přání přišlo z Milovic. Abychom zahráli písničku od Zagorky pro moji Jitušku, napsal Honza a je to pro radost se vzkazem Myslím na tebe. Honza vybral písničku Už dlouho se mi zdáš. Tak tady je Hana Zagorová v písničkách na přání na Blaníku. Krásnou neděli přejeme.

0: Už se mi dlouho zdáš, písnička Hany Zagorové, která právě v tuto chvíli hraje na Blaníku a doznívá. Musím říci, že jsem dlouho neslyšel takovou písničku. Takovou jste totiž vybrali do dnešních písniček na přání, stejně jako Lucku Bílou.
1: Kdybych se mohla vrátit v čase zpátky, tou samou cestou chtěla bych.
0: A taky třeba Šentířku, kterou si zahrajeme za chvíli. Poslat vzkaz do písniček na přání a vybrat si konkrétní skladbu můžete velmi jednoduše přes náš web radioblaník.cz. Záložka kontakt, tam kliknete na písničky na přání, vyplníte velmi jednoduchý formulář a když nám dáte 3 pracovní dny předem, tak vám mohu garantovat, že se i na vás dostane.
2: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na Rádiu Blaník.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: S Dormeem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise anebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
6: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
7: Nisa Street Drift 2026. Nejnavštěvovanější driftingový závod sezóny už 21. června. Večerní battle Top 32. Kryté divácké zóny, koncert Paulího Garanda, Food Zona Merch. Tohle bude banger. Vstupenky na ticketportal.cz nebo na místě. Užij si s námi tenhle závod kolem nákupního centra Nisa Liberec.

Vanessa a Věra Martinová, jejich nová písnička Magnetické bouře. Teď dozněla na Blaníku 5 minut před 7:30. No a vzkaz tady je velmi jednoduchý, stručný a rychlý. Z Liberce napsala Lenka pro Miloše. Ty víš. No, text. Lucka Bílá, písnička, kterou vybrala.

Modern Talking, You My Heart, You My Soul, si moje srdce, moje duše, se zpívá v této písničce a teď budeme zdravit do Ostravy. Písničku posíláme hrdým koksařům z koksovny, ale hlavně věčně usměvavému a neuvěřitelně optimistickému předákovi z 10. KB. A moc díky za vše pozitivní, za krásnou energii, hluboký lidský přístup a každý den tak obětavě nás zahrnuje svým přístupem a bez vás by ta šichta nebyla ono, tady je vzkaz. No a my posíláme do Ostravy písničku Šenkýřka.

A jdeme plnit další vaše písničkové přání. Dorazilo z Terezína od Mirka, který nám napsal, abychom zahráli písničku od Davida Dejla V srdci tě mám. A je tady vzkaz pro jednu dámu. Miláčku, vše nejlepší k tvým narozeninám, hodně štěstí a zdraví, veselou mysl a nestrácej humor, to ti přejí manžel a vnučka Marcelka a kočičky Minísek a Enísek. A taky Rádio Blaník. Rádio Blaník. Hrajeme vám česky.

Otavan a písnička Disco právě teď, ale Marcel z Možek nás čeká v tuto chvíli a Láska je největší dar, napsala nám Michal z Loun, abychom zahráli písničku mamince Lence Králové z Loun. K 76. narozeninám přeje syn Michal, Jana a Romana s rodinou všechno nejlepší a posílají tedy Marcela z Možka. My z Rádia Blaník taky k 76. narozeninám přejeme na Lounsko všechno nejlepší. Užijte si písničku a taky svoje narozeniny. Tady je Marcel z Možek.

0: Roundupped. Teď na Blaníku a za dvě minuty už bude 8:00 večerní, tak se podíváme, co nás čeká po 8:00, jaké písničky jste vybrali do dnešních písniček na přání dál, třeba Nedvědy a Máme jen sebe.
1: Tisíckrát mi řekne, že mě ráda máš, já tobě tisíckrát až do nebe.
0: Také Holky, písničku pro mámu.
2: Máš můj dík za všechno a hlavně za sebe.
0: Karel Gott, Když muž se ženou snídá.
3: Když muž se ženou snídá.
0: I kdybyste večeřili, tak vám přejeme krásný poslech Blaníku. Dál budeme hrát hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Jižní Morava stále hlásí 20 stupňů Celsia, a to třeba v Brodě nad Dyjí. Nejchladněji je na Liberecku, protože na Liberecku prší pod Ještědem, třeba Černý kopec pod Ještědem, pouhých 7 stupňů Celsia. V noci se nám ochladí právě na 11 až 7 a bude většinou polojasno, i když sever Čech a sever Moravy můžou ještě trápit nějaké přehánky. Zítřek už polojasný, ale během dne se začne zase zatahovat. No a postupně se objeví také přehánky, a to hlavně na Olomoucku a na severní Moravě. Teploměr má vyšplhat na 11 až 21 stupňů, jižní Morava se může těšit na 24, no a během příštího týdne se nám postupně bude oteplovat až na neuvěřitelných 35 na konci týdne.
6: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
7: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
4: Jirka Frélich
5: na rádiu Blaník.
0: 8:00 právě teď a před námi jsou další písničky na přání, teď ale Michal David a písnička To zas byl den. Mějte krásnou neděli, hezký večer.
5: Rádio.

0: Radio Blaník.
1: A Karel Gott právě teď bude znít, protože napsala Sofie, abychom zahráli písničku Karla Gotta, Když muž se ženou snídá pro maminku. Vzkazuje: milá maminko, přeji ti k narozeninám vše nejlepší, jsi ta nejlepší maminka, jakou si člověk může přát, a děkuji za vše, co jsi pro mě udělala, napsala Sofie. Jsi v mnoha ohledech můj vzor. Jsem také moc ráda, že jsi s Reinhardem našla tu lásku, po které si toužila. Přeje vše nejlepší dcera Sofie. Sofie, my taky z Rádia Blaník. Přidáme další přání, které dorazilo od Michala z obce Sulejovice. Napsal, že by chtěl písničku zahrát tetě Mirce a mamince Martině K. k dnešním krásným narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, lásky a se vzkazem mám vás moc rád a s pusou, posílá Michal ze Sulejovic. A pak napsal taky René z Příbrami. Pro Janičku chce nechat zahrát písničku a vzkazuje: Jani, obdivuji tě víc, než dávám najevo. Jsi pro mě vzácná a právě proto mi na tobě tolik záleží. Zbožňuju tě, princezno, napsal René z Příbrami. A tady už je písnička, kterou posíláme všem. A písnička je od Karla Gotta, Když muž se ženou snídá. A ještě jednou zdravíme maminku Sofie, která taky dneska slaví, tak přejeme všechno nejlepší. A tady už je hezky český Karel Gott.

Karel Gott a písnička Když muž se ženou snídá. Vašek nám napsal, abychom zahráli už 43 let oblíbenou písničku Every Breath You Take pro přítelkyni Lenku z Brna. Tady je písnička. Lenka se prý léčí v Luhačovicích a Vašek z Moravy vzkazuje, stále na tebe myslím i po těch letech. Čím dál víc. No a písnička letí. Zdravíme Luhačovice.

písnička Every Breath You Take a teď už zase hezky český Karel Kahovec a Haj Modřínu a je to písnička, kterou si nechává z Žatce poslat Pavel a to pro sebe a své kamarády. Pavla zdravíme do Žatce, Karel Kahovec, Haj Modřínu a na Blaníku hezky česky.

Rockset na rádiu Blaník a písničková přání před námi dokonce dvě. Teď z Terezína napsala Alena pro maminku tento vzkaz. Milá maminko, dneska máš svůj den, takže vše nejlepší ke tvým 59. narozeninám. Hodně štěstí, zdraví a lásky přejí dvě dcery, Alenka a Mirunka a syn Aleš, a vzkazují: máme tě rádi. A tady je druhý vzkaz. Z obce Bořetice napsala Majda a taky je pro maminku. Milovaná maminko, vše nejlepší k narozeninám, máme tě moc rádi a jsi naše hrdinka, děkujeme za tvoji lásku, trpělivost a všechno, co pro nás děláš. Tvoje dcerušky Majda a Vicky a obě si přáli zahrát krásnou písničku. Skupina Holky a pro mámu posíláme a oběma maminkám přejeme k dnešním narozeninám hlavně všechno nejlepší. Užijte si je.

0: To byly Holky a písnička Pro mámu a před námi Nedvědi.
1: Tisíckrát mi řekne, že mě ráda máš, já tobě tisíckrát až do nebe.
0: A písnička Máme jen sebe. I takovou jste vybrali do dnešních písniček na přání. Napsat si o tu svoji je velmi jednoduché, stačí se podívat na web radioblaník.cz, najdete tam kontakty, kliknete na písničky na přání, vyplňujete, formulář je rychlý, jednoduchý, odešlete a když nám dáte 3 pracovní dny, tak se na vás taky dostane.
2: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Připravte se na léto a využijte slevy až 60% v Dormeo. Vyberte si chladivý polštář, pohodlné přistýlky, prodyšné přikrývky a spousty dalších výrobků v našich mega slevách. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise anebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
3: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas, víc zvědaví. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: přání. Na Rádiu Blaník.
1: Přesně o 8:30 jdeme plnit další písničkové přání. Jeden záchranář napsal z Gdyně. Dnes hlásí akutní případ. Další rok navíc slaví Janička. Plus v normě, teda puls v normě, úsměv na 100%, energie nadprůměrná a diagnóza jasná. Skvělá kamarádka. Tak přeje, aby v životě potkávala jen příjemné výjezdy, aby si nikdy nemusela volat o pomoc na své sny a aby štěstí jí doprovázelo 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a my přejeme to samé. Tak tady je písnička Ace of Base a Life is a Flower, kterou vybral záchranář z Gdyně.

0: A to je konec písničky. Takhle rychle to končí slovenská skupina Elán a Zalúbil sa chlapec. No a je tady přání, které napsala Lenka Kočková z Prahy u Hříněvsi a napsala, že chce nechat zahrát písničku pro manžela Miloše. Dnes spolu slaví 35. výročí od svatby a ráda by mu poděkovala, že to s ní tak dlouho vydržel a snad ještě chvíli vydrží, vzkazuje. Připijeme si oblíbeným džinem, píše na zdraví, ať slouží, neboť máme před sebou ještě hodně výzev. Hnacím motorem je vnučka Nela, která svou energií dobíjí všechny. Ve čtvrtek 11. června oslavila čtvrté narozeniny. Je to velikánské zlatíčko, píše Lenka, a nenechá nás zpomalit, a to je dobře. No a vybrala písničku od Nedvědů Máme jen sebe. K 35 letům od svatby vám přejeme z Blaníku. Hlavně všechno nejlepší a posíláme Nedvědy.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Anastasia právě teď dozněla na Blaníku a další přání přišlo z obce Hudlice. Ke 83. narozeninám Libušce hodně štěstí, zdraví, lásky. Ať se tu s námi do 90. přeje rodina. No a my zdravíme taky z Blaníku a vybraná písnička už začíná hrát. Iveta Simonová, Milan Chladil, My dva a čas. Všechno nejlepší. My dva a čas.

0: Cyrus, teď na Rádiu Blaník. No a došel nám dopis, ručně psaný. Napsala Monika od Máchova jezera, prý nemá internet, tak píše dopis. Dnes 14.6. slaví 50 let a přála by si nechat zahrát písničku od Blaníku, právě písničku Odnauč se říkat ne, kterou zpívá Karel Gott, tak my k 50 nám Monice na Máchovo jezero přejeme hlavně všechno nejlepší, aby si užila co nejlépe právě svůj dnešní slavnostní den. A tady je Karel Gott.
1: Tak se mi zdá, prostě to cítím.

0: slovenská skupina No Name, písnička Večnost. No a před 9. hodinou poslední písnička z písniček na přání, je to všechno. Po 9. Pavel Žalman Lohonka a Kdyby tady byla taková panenka.
1: Kdyby tady byla taková panenka, která by mě chtěla.
0: Taky Hana Zagorová, málo kdo ví. Petr Muk, Láska ta nebezpečná věc.
2: Je láska má, co jsem ti dal, ta nebezpečná věc.
0: Tak zní Rádio Blaník, rádio, které vám dál bude hrát hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio
0: Na Děčínsku stále prší, déšť se také objevuje v části Královéhradeckého kraje, ale mezi Opavou a Ostravou taky už prší a částečně na Olomoucku, což sráží teploty dolů. Nejchladněji je na Děčínsku a na Liberecku, kde teploměr ukazuje nějakých 7 nebo 8 stupňů Celsia. Nejtepleji stále na jihu Moravy, teď už okolo 19. Zítřek bude trošku teplejší než dnešek. Očekávejte, že teploty vyrostou na nějakých 24 stupňů na jižní Moravě, ale většinou na 17 až 21. Během dne se postupně objeví sem tam nějaká přehánka, k večeru přestane pršet, no a noc bude většinou polojasná, přehánky jenom místy a teploměr 11 až 7 stupňů dnes v noci.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Jirka Frélich
4: na rádiu Blaník.
0: Krásnou neděli 14. června, za týden v neděli už budeme říkat, je tady léto. No a mě zajímá, jestli se těšíte na ty letní teploty, nebo vám spíše vyhovují ty aktuální. Klidně pište 603 118 118, klidně volejte na 800 109 109, proč ne? Hlavně si užijte další blanické vysílání. Tady je Xindl X a písnička Popelka.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Ilona Čáková, písnička Jedno tajemství na Blaníku a já se vás ptám, jaké počasí vám vyhovuje, zda tyto celkem dá se říci na aktuální období chladné teploty anebo naopak ty parné třicítky. Těšte se na léto, prý se má oteplit, ale na to se zeptám meteorologů a ještě dříve vás. Telefon 800 109 109, Rádio Blaník.
1: Ano, u telefonu Tomáš.
0: Dobrý den, Tomáši. Tak jak to máte vy s počasí?
1: Tomáš od Vlašského Meziříčí.
0: Tak jak vy počasí? Máte radši toto?
1: Radši spíš trošičku teplejc, jako tak. A jinak už vždycky posílám písničky na přání.
0: Dobrá, zdravíme.
1: A jinak ty pozvánky. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Tak slyšeli jste teplejší počasí raději z Valašského Meziříčí. Náš posluchač Ondra napsal, zdravíme hostovlice. Ondra píše, že raději ty nižší teploty, protože každým dnem očekáváme potomka, píše. Ondra hezký večer přeje do rádia, my Ondrovi taky, a hladký porod přeje prvorodičce Ádě. A se vzkazem miluju jí. Tak Ondro, držíme taky palce z rádia. No a uvidíme, jak to s tím počasím bude, protože za okamžik se spojíme s meteorology a zeptáme se, jak to vidí na ten výhled, na ten příští týden, který začne sice jarním pondělkem, ale skončí letní nedělí. Rádio Blaník. A teď už Pavel Žalman Lohonka. A kdyby tady byla taková panenka? Hrajeme si při neděli. Hezky česky.

0: Meky Žbirka, písnička Len sňou, na Blaníku za chvíli Krištof. Život je krásný. Život je krásný, když Blaník hraje hezky česky. Navíc zítra už je pondělí, to už není tak krásné, ale bude pátek. Pak bude víkend, kdy se má oteplit. Zeptáme se tedy meteorologů, jak má vypadat celý příští týden, protože v neděli už nás čeká první letní den.
1: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Jimmy Cliff, teď na Rádiu Blaník, krátce před 9:45 a slíbil jsem, že se zeptám meteorologa na ten další týden. Zda se dočkáme léta nejenom co se kalendáře týká, ale taky počasí, protože zatím tento týden byl spíše chladnější, no ale právě v neděli za týden začíná léto. Den bude nejdelší, noc bude nejkratší, 21. června, první letní den. A dočkáme se léta taky co se počasí týká. Otázka na meteorologa Vojtěcha Umlaufa.
1: Ano, dočkáme. V úterý bude ještě kolem 22 stupňů na jižní Moravě až 26, ale den za dnem teploty budou šplhat výš a výš, takže ve středu už kolem 6.

0: v Polabí a na jižní Moravě až 30 stupňů. Ve čtvrtek už bude vesměs kolem 30 stupňů. Ke konci týdne, to znamená od pátku do neděle příští týden, tak už teploty budou opravdu na řadě míst přes tropickou třicítku, možná, že ojediněle až k 35 stupňům a také srážek už by mělo být čím dál tím méně.
1: Tak těšte se na to, že koncem týdne bude opravdu teplo až 35 stupňů, ostatně ano, za týden je tady léto. Radio Blaník. Teď už Hana Zagorová, písnička Málo kdo ví, hrajeme si hezky česky, přejeme hlavně krásnou neděli.

0: Skupina Olympic a písnička Dávno, no a po desáté večerní písničky z lásky, třeba Václav Neckář a dokonce jeho nejoblíbenější Kdo vchází do tvých snů, má lásko.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když
0: svého času prozradil Václav Neckář, že jí má opravdu nejraději ze všech, které zpívá. Dáme si také Jakuba Smolíka.
2: Blázen žárlí, až umírá.
0: A taky Miraj a Vedle tebe usínám.
3: Vedle tebe usínám a jako první ráno.
0: Při jakém počasí budete usínat, to vám řeknu za chvíli, ale každopádně prozradím, že dál budeme hrát hezky česky a navíc písničky z lásky.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio
0: Usínat budeme při teplotách od 16 do 8 stupňů Celsia, nejchladněji je na Liberecku a na Děčínsku, nejtepleji stále na jižní Moravě, kde je právě těch 16 stupňů Celsia a v noci se nám ochladí, a to na 7 stupňů místy, a zítřek ten už bude docela zajímavý, většinou jasný, postupně se ale zatáhne obloha, hlavně na severu Čech a severu Moravy, a bude pršet a nebo se objeví přehánky. Právě na severu budou nejčastější. Teploměr má vystoupat na 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě si ale užijí sluníčko a 24 stupňů Celsia. No a každý den, jak jste před pár minutami slyšeli, se bude oteplovat až na víkendových neuvěřitelných 35 stupňů ve stínu.
4: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla, byl, CZ.

Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.

0: Baník, počasí.
1: Momentálně je většinou polojasno, na severu a severovýchodě se ojediněle vyskytují přehánky. Nejnižší teploty se pohybují mezi 11 až 7 stupni Celsia. V pondělí bude také obloha polojasná, během dopoledne budou mračna přibývat. Na severu a severovýchodě občas zaprší a k večeru bude ubývat srážek i mraků. Teploty se budou pohybovat mezi 17 a 21 stupni Celsia. Tolik o počasí, Šárka Vykydalová, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mys dobrých nadějí, mys dobrých nadějí.

0: počasí.
1: Momentálně je většinou polojasno, na severu a severovýchodě se ojediněle vyskytují přehánky. Nejnižší teploty se pohybují mezi 11 až 7 stupni Celsia. V pondělí bude také obloha polojasná, během dopoledne budou mračna přibývat. Na severu a severovýchodě občas zaprší a k večeru bude ubývat srážek i mraků. Teploty se budou pohybovat mezi 17 a 21 stupni Celsia. Tolik o počasí, Šárka Vykydalová, Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.
0: Rádio Blaník.

Krásné ráno nebo dobrou noc. Dnes už je pondělí 15. června a víte, kdo má svůj den? Jak zpívá Pavel Vítek? No přeci Vítek. Vítek má dneska svůj svátek, i když Pavel Vítek má asi jméno Vítek jako příjmení. Nicméně každému Vítovi a každému Vítkovi přejeme všechno nejlepší právě dnes 15. června. Vítů je v naší zemi asi 18,5 tisíce, Vítků necelých 2000. Tak vám ale, pánové, přejeme, abyste si užili svůj dnešní den. Ano, máte svůj den, ale my si na Blaníku budeme dál hrát hezky česky.

0: Sáša.
1: Já Štěpán.
0: Je, to je perfektní. Štěpán a Sáša. Takový mazlivý, viď?
1: No.
0: Hele, máš rád sladký?
1: Ne.
0: Já těsně.
1: Už víš, co budeš dělat po gymnáziu?
0: Já nevím. Třeba budu doktorka jako ty? Nebo herečka? Víš, táta říkal, že zjistí co a jak a pak jo. Mi řekne.

0: vám hezky česky.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník. Momentálně je většinou polojasno, na severu a severovýchodě se ojediněle vyskytují přehánky. Nejnižší teploty se pohybují mezi 11 až 7 stupni Celsia. V pondělí bude také obloha polojasná, během dopoledne budou mračna přibývat. Na severu a severovýchodě občas zaprší a k večeru bude ubývat srážek i mraků. Teploty se budou pohybovat mezi 17 a 21 stupni Celsia. Tolik o počasí, Šárka Vykydalová, Rádio Blaník.
3: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
4: Autokoutek.
5: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
4: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
5: Výhodné financování.
4: Pro nové i ojeté vozy.
5: Ale jen u Autokoutek.
4: Dobrá adresa pro váš vůz.
5: www.autokoutek.cz.
4: Již 30 let.
6: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
7: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
6: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
7: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
6: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
7: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Hezký den přeje Šárka Vykydalová. Je pondělí 15. června. Svátek má být a před námi jsou očekávané události. V Praze Krakově začíná Open Air Festival Tech Days. Ten nabídne desítky interaktivních exponátů a ukázek z robotiky, energetiky, virtuální reality, elektromobility nebo kosmických technologií. V Praze také začíná týdenní happening Otevřená kancelář organizace Obránci zvířat. Jeho cílem je přimět vedení maloobchodního řetězce Albert k jednání o zlepšení životních podmínek kuřat. Zástupci Husického muzea v Táboře převezmou od potomků rodiny Bohuše Beneše rytinu Jeruzalém od grafika Václava Holara. Ta byla součástí interiéru vily manželů Edvarda a Hany Benešových v Sezimově Ústí. V Plzni slavnostně zahájí stavbu projektu Antracit Plzeň. Jedná se o další etapu revitalizace bývalého průmyslového areálu, kde bude rekonstruována původní hala. V Pardubicích proběhne seč louky koňskou sekačkou. Akce ukáže tradiční způsob údržby zeleně s využitím koní. Seč se uskuteční v podzámeckém biotopu v Tyršových sadech. V České Třebové otevřou novou lávku přes železniční koridor. Ta je součástí modernizace železničního uzlu. Je dlouhá zhruba 120 metrů. A v Žarošicích na Hodonínsku zahájí mezinárodní workshop Žarošický velbloud, který propojuje mladé lidi z České republiky, Rakouska a Norska prostřednictvím divadelní tvorby inspirované příběhem Ruth Majerové, rakouské židovky zavražděné během holokaustu. To byly očekávané události. Rádio Blaník.

0: Baník, počasí.
1: Momentálně je většinou polojasno, na severu a severovýchodě se ojediněle vyskytují přehánky. Nejnižší teploty se pohybují mezi 11 až 7 stupni Celsia. V pondělí bude také obloha polojasná, během dopoledne budou mračna přibývat. Na severu a severovýchodě občas zaprší a k večeru bude ubývat srážek i mraků. Teploty se budou pohybovat mezi 17 a 21 stupni Celsia. Tolik o počasí, Šárka Vykydalová, Rádio Blaník.
2: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
3: Autokoutek.
4: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
3: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
4: Výhodné financování.
3: Pro nové i ojeté vozy.
4: Ale jen u Autokoutek.
3: Dobrá adresa pro váš vůz.
4: www.autokoutek.cz.
3: Již 30 let.